0: Taky jste měli hektický ráno. Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo se ptal na tvůj názor? S kým si myslíš, že paseš krávy, až vychováš vlastní dceru, tak přijď diskutovat se svým otcem. Viděl jste to, pane profesore? Francouzštinu, angličtinu, hodiny klavíru člověk platí a takový monstrum.
2: Takže co říká o nocích odborná literatura? Cituji. Jemný vídeňský nok.
1: Já ti dám život! To je tím, s kým se táš! S nějakým anarchistickým bohemem, rudým bolševickým nokem.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbenýho humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio. Rock je slušná muzika.
2: Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
3: Utiku, senzační film. Rumunský. Máš lístek? To musíš vidět. Tak tady, ještě že jsem ti ho koupil, Tomáš, ať nezmeškáš žurnál, oblíká lonem, jdeme, pojď.
4: Je to trochu cestopisný a trochu erotický. No, já bych na to šel ještě jednou, ale nemůžu, musím se koukat na besedu o hovězím dobytku.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: posloucháte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Svobodný Halík se k naší četě už nevrátí, protože se provinil proti řádům Československé lidové armády.
3: Akorát se ožral, pochcel a poblil.
2: Kdyby se takto choval každý velitel, byla by naše armáda za chvíli bez čeho, byla by bez velitelů. Tím by se ovšem oslabila naše bojeschopnost. Musíme si uvědomit, že za hranicemi číhají imperialisti, kteří očekávají naše zakolísání. A každý velitel, který si ožare držku, jim žene vodu na mlej.
0: Rock Radio. Konec legrace.

could stay awake just to hear.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dítě, řekni něco japonsky.
2: No, Kushitsu Yamaha Naso Tasha.
1: Co to je?
2: Španělá gejšo, udělej pro mě něco nesmírně krásného.
1: Vítě.
0: Rock Radio. Konec legrace.

ztrácíš se před očima, rosteš jen ve vlastním stínu, každá další vina odkrývá moji vinu. Ztrácíš se před očima, rosteš

0: Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Proletáři všech zemí, vylište si prdel!
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivej český festák non-stop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Lač Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Znáte akademika Plíška? Fazekáš.
3: Neznám.
2: No vidíte. Akademik, státní cena za fyziku, čestný doktorát v Reykjaviku a tak dále a tak dále. A víte, co bylo jeho životním dílem?
3: Nevím.
2: Sám to řekl. Desetisměna. Půl roku mu trvala organizace a rok rekonvalescence. A my tady máme, prosím, dvě směny navíc. Jestliže se to podaří, budeme jediní v republice a možná, tedy možná, na celém světě, prosím.
0: Rock Radio. Konec legrace.

you want the whole one.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rockoviradio.cz. Rockoviradio.cz.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
5: Zedník,
6: malíř,
5: topenář,
6: podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
7: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
7: Rekbyty, záruka kvality.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké úterní ráno, máme 6 hodin a jsou tu zprávy. Dnes odpoledne skončí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany, hnutí, jejich koalice nebo nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději v 16 hodin. Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Takzvaný modul leteckého hašení, který spolu s vrtulníkem tvoří dva piloti, dva technici a tři hasiči, do Francie odletěl v předminulém týdnu. Ministři vnitra Evropské unie budou dnes jednat o situaci, která nastala minulý týden ve španělském městě Ceuta, kam nelegálně dorazily desítky tisíc lidí z Maroka. Neformální mimořádné jednání na dálku začne v 10 hodin. Očekává se, že španělský ministr seznámí své kolegy s děním v Ceutě a s počínáním španělských úřadů. Čeští hokejisté podlehli v úvodním utkání Hlinka Grecky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu týmu USA 4-6. Česká osmnáctka odehrála v přípravě na prestižní akci 3 zápasy a ani jednou neinkasovala. Rock Radio, počasí. Dnes bude opět zpočátku slunečno, jasno až polojasno, v Čechách se odpoledne a večer bude při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet bouřka nebo i přehánky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
1: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
0: Rock Radio, doprava. Na D1 se bouralo ve směru na Brno u Mirošovic na 22. kilometru, je tam neprůjezdný pravý jízdní pruh. V Ostravě se řeší nehoda na ulici 17. listopadu na kruhovém objezdu s ulicí Slavíkova směr Děhylov a pozor si dejte taky v Plzni v ulici u Prazdroje, tam se srazily dva osobáky.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio, rockovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Fanfárový ráno, plný energie a radosti vám se Honza,
4: Anabel
0: a Zuzka.
3: Necelý 3 minuty po 6. jsme tu brzo, je to super, je úterý 4. srpna, 2. srpnový pracovní den, všichni máme radost, už jste všichni vzhůru, určitě už máte něco dobrýho k jídlu, a už nám dech, co vám ještě říkat?
5: Já bych zdůraznila, že dnes není středa a dáme si arakaj.

0: Queenie na Rock Rádiu, Heaven for Everyone, nebe pro každýho v 6 hodin a 12 minut, což tu dneska pro každýho nemáme.
1: Ale máme tady nebeskou akci, respektive javorskou akci, která se koná v sobotu 8.8. na fotbalovém hřišti v Javorníku nad Veličkou, hraje tam spousta známých kapel.
0: Například Panoptiko, Alkehol, Komunál nebo Shark, a to je vlastně všechno.
1: A to je žralok česky.
0: Ano, šikovná seš, nechceš dva lístky do Javorníku nad Veličkou?
1: Ne, ale chci lístky k tobě na lekce angličtiny. Každopádně, přátelé, pokud vy máte zájem o lístky, tak si o mě napište klasicky buď na náš Instagram nebo Facebook, připište telefonní číslo a nezapomeňte v 8:30 zvedat telefon.
0: A ten z vás, kdo vyhraje, tak kromě lekce angličtiny a dvou lístků ještě dostane i pusu od Anabel.
1: Ne, rozhodně ne.
0: Tak nic, tak dostanete jenom ty lekce angličtiny. Jedem dál. Deep Purple, Smoke on the Water.
1: Very nice English, I like it, kusičušn.
0: Dankeschön.
2: Rock Radio. Slušnej rok pro pamětníky.

0: Rock Radio, rokový kulendárium.
1: 22 minut po 6. 4. srpna úterý a my se jdeme podívat, kdo dneska zase co slaví. Svátek má dneska Dominik, případně Dominika, Rainer a Neda.
2: Neda.
1: Neda. Já bych asi nechtěl, aby se moje holka jmenovala Neda.
2: To je mi úplně jasný, Honzíku.
1: Bylo by mi jasný, že by nic nebylo. Každopádně Dominik, to je můj kamarád, náš bubeník a samozřejmě bubeník kapely Proteus, naště chrápe, takže mu přejem všechno nejlepší k svátku. No, jinak co se týče oslavenců, dneska toho moc není. Je tady třeba Vlastimil Zavřel, český herec, daber, že jo, hlas Homera Simpsona. Výročí by oslavil třeba trumpetista Louis Armstrong nebo britská královna Alžběta, ta první. Alžběta, královna matka. No a jinak, co se týče muzikantů, je tu jeden, má kulatiny, je mu 80, je to britský klávesák Max Middleton, který spolupracoval s Jeffem Beckem. Veliký old school, všechno nejlepší.
2: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
1: A to jsem ti říkal, jak jsem rád, že Jeff Beck už je mrtvej, že se tohle nedožil, že by jinak umřel ještě jednou.
2: On se právě obrací v rubě.
1: Já si taky myslím. Takže přejeme všechno nejlepší všem oslavencům, všem Dominikům a za chvíli posíláme Láďu Příška a nejdi to svíje.
0: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
8: Zach Wild a jeho Black Label Society,
7: veselá parta Aylstorm
8: i Američané Savatage a Testament,
7: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
8: To je festival Rock Castle.
7: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
10: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
11: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
10: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
12: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.

0: Půl minutky před půl sedmou na Rock Rádiu Láďa Křížek zpívá Najdi to svý já, takže ty najdi to svý ty.
1: Já už jsem svý já ještě nenašla, ale Zuzka našla zprávy.
0: Našla si svý ty? Našla.
2: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio, co se děje?
3: Hezké úterní ráno máme, půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Teplotní rekord pro pondělí 3. srpna padl na 650 stanicích. Desetina stanic pak má nové maximum pro celý srpen. Nejvíc naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 desetin stupně Celsia. V Dublinu dnes bude pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda, který minulý týden ve věku 650 let zemřel při nehodě na motorce. Smuteční obřad začne v 14:30 našeho času a bude se konat v katedrále svatého Patrika. Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu výhrou nad Ukrajinkou Oleksandrou Olejnikovovou 6-4, 6-4. Nikola Bartuňková při debutu na tomto turnaji kategorie WTA 1000 porazila v prvním kole domácí Kanaďanku Bianku Andresku.
2: Rock Radio, počasí.
3: Dnes bude převážně slunečno, v Čechách se odpoledne při zvětšené oblačnosti a večer budou vytvářet přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
2: Rock Radio, doprava.
3: V Opavě se bouralo na Ostravské ulici, v Ostravě v ulici 17. listopadu a na D1 u Mirošovic ve směru na Brno na 22. kilometru.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: Offspring na Rock Rádiu. Gotta get away, musíš utíct v 6 hodin a 39 minut. My máme úterý a Anabel, prosím tě, mohla by si dát ten telefon dolů aspoň teď, když si spolu tady povídáme.
1: No tak jo, teda, že seš to ty, Honzíku.
0: Víš, tady máme kámoše, teďko, no Zuzka to samý, prosím tě, dej ten telefon taky někam. Jako to je nejhorší nemoc na světě, je mít telefon. Zakázal bych to, teda kromě záchoda, tam je to hrozně fajn.
1: Je to závislost a my jsme se rozhodli tuhle závislost s váma dneska probrat po tom, co jsem tady seděla a zjistila jsem, že mám prohlej malíček. Že tak jako často nosím svůj půltunovej telefon, že normálně už mám z toho trvalý následky a mám důlek v malíčku.
0: Ty máš ještě takový ten telefon, jak se tam vytáčelo kličkou?
1: Já mám pevnou linku, nosím si ji v podpaždí. Každopádně, přátelé, téma dnešního dne je, jestli jste závislí na telefonu, jak dlouho na něm trávíte a případně jestli máte nějakou vtipnou historku. Já jsem například minule šla scrollovat na telefonu a mezi tím jsem málem vyhořela, protože mi tam začala vařit kukuřice na plotně tak divoce, že z ní zbyly jenom dva černý škvarky.
0: Ty jsi říkala teďka slovo minule, ale to nebylo jenom minule. To je tak jako je to máš níž, pravidelně tak jednou, každé úterý.
1: Tak třikrát do měsíce.
0: U tebe by hasiči měli normálně bydlet.
1: Žně.
0: Radši, no.
2: Hele, a kde se hledá takový to, jako kolik trávím na mobilu času?
0: Ježiši. Čas na obrazovce, je to někde v nastavení, můžeš se podívat.
2: Tak jdeme hledat.
0: Jdeme hledat, přátelé, no, hledajte, pište.
1: My se vám pak svěříme, kolik máme čas na obrazovce, já se tomu trošku, jako mám z toho trošku času obrazovky, já už to, ježišmarja. Denní průměr 7 hodin.
2: Já nevím, já to furt nemám.
0: Dobrý, tak bastardí, jenom pocit.
3: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
4: Baru, ty jsi hlavička.
3: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Výhry. Slevy. Zábava.
3: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
4: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
3: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
4: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
3: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
6: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
7: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
10: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
11: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
10: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
12: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
13: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
14: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
13: Více informací na rekbyty.cz.
14: Rekbyty, záruka kvality.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Máme 6 hodin 49 minut. Zuzko, máš něco?
2: Nemám.
1: A, sakra. Ale já mám.
2: Fakt?
1: Ano. Muž žil téměř 30 let na ostrově sám, protože nechtěl s nikým mluvit.
3: Já mám každý den akorát nevlastním ostrov a je to docela daleko se někam takhle odstěhovat a ze psem je to náročný a s dvouma kočkama.
1: Víš, jak je to krásný? Myslíš, že tam je mobil?
3: To by mě nějaký zajímalo, asi ho neměl kde nabíjet na tom pustém ostrově.
1: Tak on třeba nebyl tak pustý.
3: Myslíš, že ne?
1: Možná tam měl třeba elektrocentrálu na naftu. Jo, počkej, to by musel mít naftu. Hleda, že by tam měl naftový vrt.
3: Tak to by pán měl se docela dobře, kdyby měl naftový vrt.
1: Viď? To bych se nedivil tomu, že tam seš jako sama takhle hezky, s nikým si nepovídáš, ale přitom vlastně
2: máš Netflix.
1: Zlatý zuby.
3: Jo, ale jako kdybych si mohla koupit soukromý ostrov, a tak by mi tam vlastně stačil asi jenom jeden muž a moje zvířátka, ale nic bych nepotřebala.
2: Chtěla bys tam muže, jo?
3: Jo.
1: Na kterýho bys musela mluvit?
3: No, to by mi nevadilo.
1: A jsi si jistá, že by to nevadilo jemu?
3: To by se časem vidělo.
1: Víš, jak takhle hezky ráno...
3: Víš, už nemluv, drahá.
1: Jak vstaneš, víš, ty vlny, že jo, teď to vidíš, tvůj muž stojí na kraji, na té pláži a křičí pomoc! Pomoc!
3: A staví tam batry SOS, ano.
1: Tak to jsem jenom chtěl říct, že to je vlastně takový hezký, tak kdybyste přátelé někdy chtěli trošku klidu, odstěhujte se na pustý ostrov na pár desítek let.
3: To je moc hezký.
1: A neberte si sebou mobil. Na to se podíváme za chvíli. Tak jdem na muziku. YouTube, Where the Streets Have No Name, kde ulice nemají žádná jména.
3: Tady je to Bělehradská.

0: Storytime, čas na příběhy a najdeš minutu a půl před 7 hodinou raní, kde jinde než na Rock Rádiu. Posloucháte úterní rokový rozjezd, doufám, že ho budete poslouchat i nadále. Mějte hezký ráno, za chvíli jsme zpátky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
3: Páchnoucí klimatizace po zimě?
4: V autě 40 stupňů?
3: To nechcete.
4: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
3: Jsme tu pro vás.
4: Klima Express.
3: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
4: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
3: Skočte si nakoupit.
4: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
3: Objednejte se na
4: klimaexpress.cz.
5: Nejvyšší čas navštívit slušný

0: Hezké úterní ráno, máme 7 hodin, jsou tu další zprávy. Čeští policisté se tento týden zapojili do celoevropské akce zaměřené právě na dodržování rychlostních limitů. Akce má název Speed. Kontroly se dotknou řady lidí, kteří vyrážejí nebo se vrací z dovolených. Policii potkáte s radary u krajnic, ale i při měření rychlosti z jedoucího auta na dálnicích a okreskách. Celníci odhalili gang překupníků chráněných druhů papoušků působící v několika krajích a zajistili asi 100 ptáků. S odchytem a zajištěním zvířat celníkům pomohli zoo v Praze, Zlíně a Ostravě. V ostravské zahradě taky papoušci nalezli dočasné útočiště. Silné lesní požáry už třetí den pustoší předměstí Spokane ve Washingtonu, kde zničili nejméně 700 budov a donutili 64 lidí k evakuaci. To je o 4000 víc než předchozí den. Požáry tam doteď spálily víc než 3200 hektarů půdy. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin Lyon, který ještě nikdy neporazili.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes bude slunečno, jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
2: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
0: U Stráže nad Ohří se boural na silnici číslo 13. V Praze se řeší nehoda na Náchodské, v Lučíně na Ostravské, v Ostravě na ulici 17. listopadu a bouralo se taky na D1 u Mirošovic ve směru na Brno na 22. kilometru.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci! Hezký ráno, plný ticha, pokud možno na pustým ostrově vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
3: 7:03 hodině raní v úterý 4. srpna. Přátelé, za hoďku a půl budeme rozdávat další dva lístky na Javorfest do Javorníku nad Veličkou.
4: Ano, krásný. Pokud chcete vyrazit do Javorníku, napište nám na Messenger, na Instagram, na Facebook, připište telefonní číslo a zvedejte po půl deváté telefon.
3: A je to už tuhletu sobotu?
4: Dokonce.
3: Dokonce.
4: Už?
3: Už, 8.
4: To už je 8. tohle sobotu.
3: To nemůžeš, viď?
4: Já moderuju Rockin.
3: Ne, furt něco moderuješ. Ty chceš někdy mít volno.
4: No, ráda bych,
3: ale... Co ty s těma penězama děláš prostě potom doma?
4: Já jsem Rothschildovic dědička. Já to rozhazu a rozfrcám je to, co nemám.
3: Potom trávíš čas na svých 4 mobilech. O tom se ještě dneska budeme povídat, teď už si dáme muziku. Panoptiko, Bátory.

0: Nickelback Someday na Rock Rádiu 10 minut po 7 hodině raní. Dneska je úterý 4. srpna, dámy opět koukají do mobilu, tak já jim nadělím nějaký mezinárodní dny. Dneska je třeba den povědomí o tom, že existují sovy. To je, aby si nezapomněla, že tam na tom stromě, co to tam je, hele, to je, nevím, veverka nebo bobr.
1: Já mám jednu na stehně.
0: Ty máš sovu na stehně?
1: Mhm.
0: A jak dělá?
1: Vrků.
0: Dobře. No a ještě mám jeden zajímavý den pro vás, holky, ten je speciálně pro vás. Den samotných pracujících žen. Jakože slavíme a ceníme to, že vy, holky, něco zvládáte v práci sami.
1: Chceš kopačku s vrutem nebo až za chvilku?
0: No, jako tohle to je přesně to, o čem mluvím. Psal nám totiž Láďa. Dobré ráno, Honzo, Anabel a Zuzanko. Závislí na mobilu je dnes snad každý. Je to naše banka, fotoaparát, denní tisk. Máme tam prostě vše. A hlavně přes něj poslouchám v práci vaše super rádio, kde mě každé ráno dostáváte do kolen, hlavně jak Anabel dokáže krásně uzemňovat Honzu.
1: No, tak to je moje práce, já jsem tady od toho, abych ho uzemňovala, aby nebyl tak přiblblej.
0: A myslíš, že budeš nějaká teda kopačka, nebo?
1: No to se, jakmile domluvíme, tak se tady vyskočím
0: trojitý
1: salto s vrutem ve vzduchu.
0: Tak já si radši dám tu sovu. Tak jdem dál na další závislosti a vaše časové dotace, který trávíte denně na mobilu, se podíváme za chvíli. Teď už mistr na Rock Radio a zlomený křídla, Broken Wings.

0: Kapela All Time Low a Dear Mariah, Count Me In, počítej se mnou, drahá Marie, v 7 hodin a 19 minut.
1: Já jsem Anabel, ale nevadí.
0: Nejseš Mařka?
1: Ne.
0: No, to je jenom takový moje označení, jak ti říkám doma, když toho nejsi. Píše nám Jakub. Ahoj čumáci, telefony jsou zlo. Tady čtu a Anabel kouká do telefonu. Nechápu, jak někdo může strávit celý den na telefonu a ještě v práci. Můj denní průměr je cca 3 hodiny a to už je docela dost, snažím se to omezit ještě víc, ale chci juknout na YouTube, tak je lepší zalézt do postele, než sedět u PC, to pak ten průměr zase leze nahoru. Pěkný den přeji. Co vy na to, holky?
1: No.
0: 3 hodiny, to je hodně dobrý.
1: My jsme se Zuzkou obě na 7,5 hodinách, nebo co jsme se tady koukali.
0: Jo, našli jste. Já za včerejšek jsem říkal, kolik, že mám 9, ale nevím proč, jako vůbec na to, že jsem celý den pracoval, si jel u počítače a ten telefon mi tam leže vedle, možná jsem měl zapnout display, já fakt nevím.
1: Nebo ti možná někdo leze do telefonu, ani o tom nevíš.
0: Jo takhle, a to se tam taky počítá, když ti to někdo hackne.
1: No třeba. Tak jako jestli ti tam kouká někdo jiný z tvý iPiny telefonu, tak asi jo.
2: Jsme odhalili tady zločin.
0: Tak ale mě nic se nestratilo. Naopak mi tam nějaký fotky přibyly.
2: Aha, zajímavé.
0: Moje.
1: No, snad tvoje, doufejme.
0: No tak na další časový závislosti se podíváme zase za chvíli. Můžete nám psát pod náš aktuální příspěvek, jak jste na tom s telefonem, jestli jste na něm závislí, jestli máte třeba nějaký průšvihy spojený s tím, že jste koukali do telefonu, jestli to nenávidíte, milujete, co na tom telefonu děláte, napište nám to a my
1: já
0: to tady potom
1: pro
0: probereme. Dobrou chuť, za chvíli Duga, Route 66.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
5: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera... A samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
4: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
7: Tak to je další level.
6: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Vše pro bagr.cz.
9: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
8: Vše pro bagr.cz.
10: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jedno. Hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
11: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

0: desítky let. Feel invincible, cítím se naprosto nepřemožitelný v 7 hodin a 32 minut. Pojďme na zprávy se Zuzkou.
1: Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na Rockový Rádio CZ. Rock Radio, co se děje?
2: Hezké ráno, máme krátce po půl osmé, jdeme na rychlé zprávy. Teplotní rekord pro pondělí 3. srpna padl na 650 stanicích. Desetina stanic pak má nové maximum pro celý srpen. Nejvíc naměřili v Jihomoravské Strážnici, kde bylo 39,9 stupně Celsia. V Dublinu dnes bude pohřeb irského hudebníka Glena Hansarda, který minulý týden ve věku 56 let zemřel při nehodě na motorce. Smuteční obřad začne v 14:30 našeho času a bude se konat v katedrále svatého Patrika. Tenistka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu výhrou nad Ukrajinkou Oleksandrou Olejnikovovou 6-4, 6-4. Nikola Bartulníková při debutu na tomto turnaji kategorie WTA 1000 porazila v prvním kole domácí Kanaďanku Bianku Andresku.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Dneska čekáme slunečno, jasno až polojasno, v Čechách odpoledne přeháňky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D11 pozor ve směru na Hradec Králové, na 8. kilometru se srazila dodávka s osobákem a nehoda se řeší taky v Brně na Žabovřeské ulici.
1: Instagram Rock Radia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio.
0: Zuzko, díky, jedeme dál. AC/DC, Back in Black.

0: vyřeším Rýlsko.
1: Co jsi říkala?
0: Ne, nic.
1: Tady posluchače to zajímá. AC/DC Back in Black na Rock Radio 8 minut po půl osmí, přátelé. My se vás dneska při úterku ptáme, jak to máte se svýma malinkýma placatýma krabičkama, co nosíte sebou v kalhotech nebo v kabelce nebo někde jinde na krku třeba, což jsou vaše mobily, jestli jste na nich závislí nebo ne. Zajímavý pohled, jak se závislostí na mobilu vypořádat, nám posílá Vojtěch. Ten píše, já do mobilu koukám hodně a čím dál více si to uvědomuji. Někdy mi už úplně vadí v ruce, pak jej zlostně položím, až se bojím, jestli se nerozbil. Teď mi hodně pomohlo, že jsem si vypnul upozornění na většinu aplikací, doporučuji všem. Dobrým způsobem, jak se ale osvobodit od mobilu, je pořídit si dítě. Nejenže máte najednou načučení do mobilu méně času, ale zároveň chci dceru uchránit jeho vlivu. Když to neuvidí u rodičů, nebude to pak chtít, teda aspoň doufám.
0: Pán nikdy asi neviděl výměnu manželek, tyjo, tam ty děti mají ty mobily v ruce skoro od narození, co mají v oči.
1: No počkej, já jsem právě myslel, že děti se s tím rodí, ne, normálně nejdřív vyleze dítě, pak zatím vyleze mobil, pak ještě vytáhnou nabíječku, střihnou, že jo?
0: Jako když se budeme bavit o nejnovější generaci, tak nejse daleko od pravdy.
1: No jak ty to máš se svojí dcerou, tvoje dcera už je teda vlastně v podstatě dospělá, ale ubránila si vlivu telefonu, asi ne, ne?
0: Ona má trošku vymaštěnýho otce, takže já jsem se snažila, ale bohužel tam byl vliv druhé strany. Takže úplně ne. Snažila jsem se.
1: Mě napadlo zeptat se ti, jestli to náhodou není tvůj brácha, ten otec, ale to je už hodně blbý.
0: Naštěstí ne. Naštěstí ne, ale inteligenčně by to vypadá, že jsme ho my dva měli spolu, to nedává smysl. No to je jedno, pojďme o to.
1: Mně přijde dobrý, že Vojta fakt ještě má takový to, tu pozitivní naivitu v tom, že si myslí, že svou dcerku od toho mobilu uchrání, protože ve chvíli, kdy dcerka přijde do školky.
0: Do školy, tak už to nepůjde, no.
1: No, do školy, no. Jo, ale podle mě už
0: do
1: školce školky. Jako
0: jo,
1: a pojď,
0: ty lidi, že jsou úplně pošel. Oni to dávají těm dětem prakticky fakt od narození, takže to je potom těžký tomu uchránit, když vlastně tvoje dítě je pak outsider, když ten mobil nemá, ano, je vystrkovaný z kolektivu a tak dál, což je prostě samozřejmě náročný.
1: No. Nechceš, aby si doma měla závisláka, který na tom dělá úplně všechno, ale zároveň nechceš, aby si doma měla auťáka.
0: No ideální je prostě bydlet na vesnici a mít samoškolu, učit ho doma. Pak vůbec nebude autistický.
1: Takže se vracíme k tomu pobytu na pustém ostrově, 30 let, akorát si tam poříte dítě. Na další věci se podíváme za chvíli, jak to máte s časem na mobilu, můžete nám to ještě psát pod aktuální příspěvek na Facebook a my si dáme další muziku, už za chvíli bude Motorband a tolik otázek tu zní.
2: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
3: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
4: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
5: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
6: Ceny střech jsou šílený a termínu nedohlednu, nemáš nějakou radu?
7: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
6: Kazbet? A v čem jsou jiný?
7: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
6: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
8: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
9: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem.cz.
10: Rock Radio.
11: Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy.
10: Rock Radio.
11: Rock je slušná muzika.

0: Tohle byly 10 minut před 8. Pain a jejich Dancing with the Dead, kde jinde než na Rock Rádiu. Jak říká tasmánský čert?
1: Jak by řekla Jolanda, já slyším kroky staršího muže na motorce.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Ač moji kolegové ve studiu opět broukají své bam, bam, bam, já to dnes dám o poznání více na vážno. Podle statistik poslední červenci letošního roku zahynulo na tuzemských silnicích na 40 motorkářů a dva spolujezdci. Hlavní příčina nehod je stále stejná. Přecenění vlastních schopností a s tím spojené nezvládnutí motocyklu ve vysokých rychlostech. Tady se patrně nejvíc projevuje fakt, že řidiči mnohdy nejsou takzvaně vyježdění. Dřív se totiž začínalo na simálech, pinskách a panelce po dědovi. Dnes si úplný začátečník může pořídit okamžitě takzvaně žihadlo. No a to je k maléru mnohdy jen kousek. Oproti minulým letům se ale dostává do statistiky fakt, že přes 40% havárií zaviní řidiči aut, kteří motocykl přehlédnou a nedají mu přednost. A abychom ovšem nebyli nespravedliví, pravdou je, že dost motorkářů tomu jde svou rychlostí napřed. Co se celkových statistik týče, tak je to od začátku roku 222 vyhaslých životů, tedy o 10 více, než tomu bylo ve stejném období v loňském roce. Policisté, ale i dopravní experti upozorňují, že svou nezanedbatelnou roli v těchto statistikách hraje i aktuální počasí, úmorná vedra, dokáží takzvaně vyšťavit mnohem dřív, než je tomu za běžných podmínek. Tudíž na každé cestě je dobré plánovat častější zastávky, dostatečně pít a hlavně myslet na to, že únava přichází mnohem dřív, než jste zvyklí.
2: Rock Radio Motokeci. Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Pretty Maids na Rock Rádiu chvíli před osmou. Please don't leave me, prosím neopouštěj mě. Píseň, kterou posíláme naší Zuzance, protože nás už brzy opustí na dovolenou. Ale nebojte, ona se zase vrátí minimálně už za chvíli, protože bude 8 hodin ráno a my si dáme další přehled zpráv.
1: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
5: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr CZ.
6: Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
5: Vše pro bagr CZ.
7: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Poledne skončí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany, hnutí, jejich koalice nebo nezávislí kandidáti musí nominaci dodat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději v 16 hodin. Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s likvidací rozsáhlých lesních požárů. Informoval o tom mluvčí hasičského záchranného sboru Václav Pilný. Takzvaný modul leteckého hašení, který spolu s vrtulníkem tvoří dva piloti, dva technici a tři hasiči, do Francie odletěl v předminulém týdnu. Ministři vnitra Evropské unie budou dnes jednat o situaci, která nastala minulý týden ve španělském městě Ceuta, kam nelegálně dorazily desítky tisíc lidí z Maroka. Neformální mimořádné jednání na dálku začne v 10 hodin. Čeští hokejisté podlehli v úvodním utkání Hlinka Gretzky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu týmu USA 4-6. Česká osmnáctka odehrála v přípravě na prestižní akci 3 zápasy a ani jednou neinkasovala.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes čekáme slunečno, jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
2: A já mám pro vás k dnešnímu krásnému počasí speciální lidovou pranostiku. Potí-li se Dominik, bude Marek ještě v kožiše. Je to jasný, znamená to, že dneska bude Marek v kožichu a spocený Dominik, protože začíná Prague Pride.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Na D11 se řeší dvě nehody ve směru na Prahu, se bouralo na 31. kilometru, ve směru na Hradec na 8. kilometru a v Praze opatrně na Průmyslové ulici, tam se řeší nehoda směr Hloubětín a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokovej rozjezd.
3: Dobré ráno, čumáci!
2: Opocený koláče v podpaží vám přeje Honza.
4: Anabel.
0: A Zuzka.
4: Tři minuty. Jsem se jak se jmenuji teď chvilku.
2: Jo? Mm. A přišla jsi na to?
4: No tak řekla jsem své jméno dobře, takže v pořádku.
2: Dobře.
4: Promiň, já jsem ti přerušila tok tvých myšlenek. Co jsi chtěl říct?
2: Chtěl jsem říct, že máme 3 minuty po 8, je úterý a rozdáváme 2 lístky na Javorfest už za půl hodiny.
4: Je to tak, přátelé. Kdo si ještě nenapsal, máte k tomu jedinečnou příležitost. Napište nám svoje telefonní číslo na Instagram nebo na Facebook a popůl to rozdáme.
2: Tak a teď už si dáme muziku, protože Metallica a její Nothing Else Matters má 35 minut.
0: Jupi.
1: Rock Radio.

0: Linkin Park právě teď na Rock Rádiu, 14 minut po 8, s peckou New Divide. Tak co čumáci, jste mobilní čumáci, koukáte hodně na mobilu nebo ne? Píšete nám to pod aktuální příspěvek na Facebooku. Růžena píše, ahoj, já jsem na mobilu asi 5 hodin denně, hraju tam hry, které údajně procvičují mozek, místo křížovek. To asi
1: ale
0: můžeme
1: jenom,
0: potvrdit.
1: Ale jenom údajně.
0: Ne, tak některé věci jo, tak pokud to nejsou takový ty hry, jako jedeš ty, teďka, že tam máš Olvin a... házíš prachy do bedny. Za to můj chlap by se bez mobilu nenasnídal. Někdy ho pozoruju, jak kouká do mobilu a jeho ruka s chlebem se snaží trefit se do úst.
1: Lol.
0: Jako tohle chlapi dělají, to je pravda, že když se zamyslíš nebo někde se zapomeneš, tak potom nezvládáš dělat tu druhou věc, že jo?
1: No, tady Láďa píše, že závislost získal díky zaměstnání. Prej z 8-hodinový směny čučí do telefonu 6 hodin a pak doma ještě do noci. A i když tam není nic novýho, tak hledí do něj neustále. Já bych chtěla taky takovou práci, kdybych mohla celou dobu koukat do mobilu. Takovou nemám samozřejmě.
0: Ne, vůbec ne. Kristián píše, skoro pořád a když ho potřebuju, tak nevím, kde leží. Ano, to je přesně, když ten mobil potom jako fakt chceš na něco důležitého, že ti třeba někdo volá, tak najednou někam zmizel. Hele, ale tady David nám psal vzkaz do Messengeru a uhodil hřebíček na hlavičku, co se týče toho dlouhého času. Black Sabbath, přátelé, čertěven Davide. Co se týče mobilu, tak 8 až 9 hodin navigace plus aplikace Rock Radio, takže to se asi nepočítá. A pak tak 3 hodiny na ptákoviny, sociální sítě, pokr a povinný like všem, kteří by mi to jinak neodpustili.
1: Hmm.
0: Tam je dobrá ta poznámka té navigace. Ty totiž, když zrcadlíš, že jo, třeba Apple CarPlay, Android Auto, tak se ti to počítá do toho celkového provozu, tyhle ty věci.
1: Do screeningu, jakože koukáš.
0: Mělo by to tam být, no.
1: Jo.
0: To znamená, že pokud já 2 hodiny denně řídím, tak 2 hodiny denně se mi tam počítají, takže vlastně to není tak ještě špatný.
1: Fakt jsi si jistý, že se to tam počítá?
0: Jo, určitě.
1: No, si to pak zkontroluji.
0: Přísahám tady na svatý traktor.

0: Alter Bridge, Watch Over You na Rock Rádiu právě teď v 8 hodin a skoro 25 minut. Nestíháme, máme zpoždění, tak jedem dál.
1: Aha, jo, byla moc dlouhá píseň.
0: Za chvíli Foreigner, I want to know what love it is.
2: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
8: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
9: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
8: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
10: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
14: Více na kopecký.cz.
15: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
16: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
15: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Minutko a půl po půl devátý na Rock Rádiu dohrává Foreigner svoji píseň I want to know od Love It Is a teď si dáme sport se Zuzkou.
1: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušnej stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa pěkně na jednom místě a nonstop. To je stream Alternative Rock na rockoviradio.cz. Rock Radio Sport.
2: Čeští hokejisté podlehli v úvodním utkání Hlinka Grecky kapu hráčů do 18 let v Edmontonu týmu USA 4-6. Česká osmnáctka odehrála v přípravě na prestižní akci 3 zápasy a ani jednou neinkasovala. Tenista Vít Kopřiva postoupil na Masters Montrealu do druhého kola, ve kterém ho čeká české derby s 8. nasazeným Jiřím Lehečkou. V úvodním duelu, který byl kvůli dešti několikrát odložený a přerušený, porazil domácího držitele divoké karty Alexi Galárna 6-4-6-4. A fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin Lyon.
1: Rock Radio. Doprava.
2: Na D11 ve směru na Prahu se stále řeší nehoda na 31. kilometru. V Ostravě se bouralo na Rudné ulici na trase Opava Český Těšín a v Praze pozor na Průmyslové, tam se stala nehoda směr Hloubětín a je tam neprůjezdný levý jízdní pruh.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.

0: 8 hodin a 39 minut posloucháte Rokový rozjezd na Rock Rádiu, hudbu Praha a Pecku, máma, táta, brácha, ségra, tyhle ty rodinný hry známe. Nicméně vy nám celý ráno píšete o lístky do Javorníku nad Veličkou.
1: A právě teď přišel ten okamžik, kdy to rozdáme.
0: Takže pokud máte telefon v ruce, tak ho držte. A
1: zvedněte ho.
0: Zvedněte ho ze země.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
3: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek. Pánek.cz.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
6: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
7: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
6: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
0: 8 hodin na 40 minut jsme zpátky v éteru a úplně na poslední chvíli jsme se dovolali dnešnímu šťastlivci, kterým je Míra. Míro, odkud seš, prosím tě, dobré ráno.
1: Dobré ráno.
9: Ahoj, Mirek, z Uherskýho Brodu.
0: Uherský Brod, tak my tě zdravíme do Uherskýho Brodu. Jak to máš daleko do Javorníku nad Veličkou, máš představu?
9: Dá se říct tak nějak přes kopec, no, ne, celá dvacka.
0: Tak to je kousíček, to půjdeš pěšky nebo na kole.
9: Právě proto jsem si říkal, že to musím zkusit.
0: Prosím tě, byl jsi tam někdy na Javorfestu už se podívat?
9: Na Javorfestu, měl jsem to v plánu minulý rok, nějak to nevyšlo, a takže vlastně ne. No.
1: Ale to z toho vyjde, jupí, koho bereš sebou?
9: No, to se ještě uvidí, jak bude poslouchat a podle nálady asi zřejmě.
1: Správně, policejní výchova, tak to má být.
9: Tak.
0: Dáš nějaký interview, nějaký dotazník a někoho pak vybereš.
9: Tak, přesně.
0: A ještě mi prosím tě, Míro, řekni jednu věc. Pojedeš se tam bavit na svý oblíbený kapely, nebo tam pojedeš tak trošku koukat klukům do kuchyně, protože na Facebooku jsme koukali, že sedíš za bicíma, takže seš bubeník, seš muzikant.
9: No, tak jako budu sledovat, jak to dělají profesionálové. A samozřejmě nějaký to vínko, pivko a kamarádi, no.
0: A ještě mi řekni, co máš za kapelu?
9: Taková ta Big Beatová.
0: Big Beatová kapela, tak to je naprosto ideální kapela. Pohodí,
1: taká tak pohodinda.
0: Ano.
9: Tak, přesně.
0: Jo. Tak Míro, prosím tě, už je to teďka v sobotu, takže přejeme šťastnou ruku, ať vybereš toho správného, kdo s tebou půjde. Moc si to užijte, klidně nám potom napiš, jaký to bylo. A já tě jenom poprosím, zůstaň nám ještě na telefonu, protože ještě musíme dořešit nějaké věci, co jsme nestihli, a jinak ti samozřejmě přejeme hezký ráno.
1: Gratulujeme, hezký ráno.
9: A vám krásný den, díky moc.
6: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: A teď už další muzika.
1: Green Day.

0: Metal Beast na Rock Rádiu, Eye of the Storm, 8 hodin 52 minut a my jsme se vás, přátelé, dneska ptali, jestli jste mobilní čumáci, jestli jste závislí na mobilu, jak dlouho do toho koukáte. Napsala nám Markéta, telefon mám dost často v ruce, ráda komentuji ho vidět na Facebooku nebo si s někým píšu blbosti, zprávy moc nečtu, není o co stát a nedělá mi to OK. Taky ráda fotím a poslouchám muziku, samozřejmě i Rock Rádio, jediný, kdy telefon ráda odložím je, když mi zvoní budík.
1: To chápu.
0: Naprosto rozumíme.
1: Každý ráno mám chuť ten mobil rozflákat v těch 4.20.
0: Ty máš jenom jeden ten budík, jo?
1: Mám dva.
0: Já jich mám asi šest. Petr píše, a to je taky dobrý, v kalhotách zásadně nenosím placatou krabičku, ale za to tam nosím prostředek na alimentační poplatky.
1: Aha, jakože kondom teda.
0: Ne, jakože platí alimenty z toho mobilu.
1: Jo, takhle. Já myslela, jo, to je proti alimentačním poplatkům, to jsem si spletla, pardon.
0: Ale tak v pohodě. Hele, tak dobrý, ještě máš...
1: Bystrá, jakhle po ránu, no.
0: Ještě ti dám jeden pokus,
1: ano,
0: poslední.
1: Ano, bejt vtipná, to se mi nepodaří, buď v klidu.
0: Jaroslav píše, dobré ráno, já jsem na mobilu cca 5 hodin denně a i v práci to stíhám, ale co mě štve nejvíc, domluvíme se s klukama do hospody, sedneme ke stolu a všichni koukají do telefonu. Tomu říkám opravdu super pokec.
1: Já myslela, že si nechávají jako Turek kolovat telefon a píšou si vzájemně příspěvky na Facebook.
0: Já nevím, kde se tato moda vzala, ale taky jsem to zažil jako, hele, sorry, za nás, my jsme si normálně sedli, že jo, u stolu prostě.
1: A šerovali jste telefony.
0: Ne, žádný telefony, hráli jsme hry, třeba kamennou tvář, že jo, a podobný, jako, ale takovýhle nesmysly, prostě na mobil nebyl čas.
1: Já bych to odkládala v hospodě, to je docela blbý, když jako přijde 5 lidí a všichni čumějí celou dobu do telefonu, to už pak není moc zábavné.
0: Já bych to dal do košíku a odnes tak. Si to, až půjdeš domů, jako.
1: Na konci školního roku, souhlasím
0: hlavně,
1: s tebou.
0: Pak když z té hospody prostě nalitá, že jo, a teď píšeš nějaký nesmysly bejvalejím a takový jako prostě objednáváš si, že jo, kupuješ si jachtu prostě v Chorvatsku a no, to je nebezpečný.
1: Pizzu zdáme, jídlo a tak podobně.
0: Tak, jediný, co je dobrý, že když máš to rozpoznávání v obličeji, tak jak se opiješ a otečeš, tak on tě potom nepozná, to je dobrý.
1: To je fajn.
0: Zuzka vyprávila. Tak jo, přátelé, děkujeme za komentáře, nějaký zajímavý téma zase někdy jindy a...
1: Mějte se krásně, páček, shledáček.
2: Nikdy jsi nebyla

0: jednou.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na klimaexpress.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

Radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

0: Hezké dopoledne, blíží se 9:00, jsou tu další zprávy. Čeští policisté se tento týden zapojili do celoevropské akce zaměřené právě na dodržování rychlostních limitů. Akce má název Speed. Kontroly se dotknou řady lidí, kteří vyrážejí nebo se vracejí z dovolených. Policii potkáte s radary u krajnic, ale i přeměření rychlosti z jedoucího auta na dálnicích a okreskách. Celníci odhalili gang překupníků chráněných druhů papoušků působící v několika krajích a zajistili asi 100 ptáků. S odchydem a zajištěním zvířat celníkům pomohli zoo v Praze, Zlíně a Ostravě. V ostravské zahradě taky papoušci nalezli dočasné útočiště. Silné lesní požáry už třetí den pustoší předměstí Spokane ve Washingtonu, kde zničili nejméně 700 budov a donutili 64 lidí k evakuaci. To je o 4 000 víc než předchozí den. Požáry tam doteď spálily víc než 3 000 hektarů půdy. Fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin Lyon, který ještě nikdy neporazili.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes očekáváme převážně slunečno, jasno až polojasno. V Čechách se odpoledne a večer budou při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle vytvářet přehánky nebo i bouřky. Nejvyšší teploty 34 až 39 stupňů Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Doprava.
0: Opatrně na D11 ve směru na Prahu na 31. kilometru se řeší nehoda. V Praze se bouralo na Průmyslové ulici směr Hloubětín a v Brně se dejte pozor na Žabovřeské.
1: Instagram Rock Rádia. To je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový dopoledne s Kamilem Drábem.
2: Ano, ano, a Kamil už je tady. Pěkně jsem to zase tady odmačkal, že?
0: No krásný.
2: Bylo to lepší.
0: Ještě před 9:00 mě to překvapilo, že jsme byli takhle rychlí dneska.
2: Že jo, viď? Já mám naspěch dneska.
0: Já mám taky naspěch, takže mě se to hodí.
2: Já mám dneska školení ještě od 12:00, víš co? Já to mám strašně moc, takže jsem to potřeboval jsem to urychlit právě. Takže můžeš jít dneska, hele.

0: Dneska stihneš i tramvaj.
1: Dneska doufám, že nebudu muset tramvaj.
0: Dobře, tak děkujeme za zprávy, měj se hezky, no a my pokračujeme v rokovým dopoledni, máme něco málo po 9. hodině a jdeme na první muziku. Dáme si Sabatony, Europe, anebo taky Kerny. Tak hezký dopoledne s Rock Rádiem vám přeje Kamil.

0: Iron Maiden na Rock Rádiu, 9 hodin a 17 minut, ukázka z roku 1988 a my se budeme věnovat roku 1986, protože jistě víte z našeho vysílání, že uvádíme vždy koncept deska měsíce a pro letošní rok přichází právě od Iron Maiden deska Somewhere in Time, která vyšla v roce 1986 v září a my se jí budeme věnovat, takže probereme i kapelu Iron Maiden. Už jsme probrali spoustu desek, které vyšly v roce 1986 a byly zásadní, můžeme připomenout třeba The Final Countdown od Europe, Turbo, Judas Priest, Master of Puppets, Metallica, dál jsme probrali třeba taky desku Osmosis od Ozzy Osborna už loni a spoustu dalších. To všechno najdete na našem webu rockovyradio.cz v sekci podcast, dokonce s některými umělci, pokud je to naše domácí scéna, probíráme desky osobně, jako se stalo minulý měsíc, kdy jsme probírali album Plní energie přímo se dvěma zúčastněnými, který už jsou bohužel jiným. Poslední dva, a to Jarda Bartoň a Vašek Vlasák, to najdete taky v sekci podcast na našem webu nebo případně na YouTube a všude možně. Takže to můžete čeknout, můžete si to i poslechnout a projít si to. A jak jsem říkal, připravíme pro vás další desku měsíce a to bude Summer in Time od Iron Maiden. Ale ještě předtím nás čeká Olda Říha, který v srpnu se mnou probere osobně desku Rock Deluxe od kapely Katapult. Takže se máte zase na co těšit. A můžu teda říct, že je to vždy hodně výživný povídání a hlavně mě samotný o to zajímá, protože já ty desky miluju, poslouchám je a právě ty zákulisní informace kolem toho, jak to vznikalo a kdo se na tom podílel a tak dál, tak to všechno je pro mě osobně strašně zajímavé a věřím, že i pro spoustu z vás. Takže můžete, jak jsem říkal, Plní energie, Citron, minulý měsíc a připravujeme další a další díly. Pro ty starší se zajděte na náš web rockovyradio.cz, sekce podcasty, tam to najdete a můžete se tam podívat třeba i na naše hvězdní hosty a na další věci, které vám tam nabízíme. Pojďme si dát Harley, dáme si Papa Roach a budou taky Halloweeni na Rock Rádiu.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů, rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Tahické léto v Aquapol Spa už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každej všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každej všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: It's so easy a Guns N' Roses na Rock Radio 9 hodin a 37 minut. Prohlášení Slashe je takové, že po skončení turné by se chtěli věnovat nový muzice, takže fanoušci Guns N' Roses dostali naději, že by se mohli dočkat nový desky. Já se tomu usmívám, protože samozřejmě takovéhle prohlášení v rámci kapely Guns N' Roses už bylo spousta a hlavně to prohlášejí všichni, kromě Axla. A na tom záleží nejvíc, protože Axel je vyhlášený perfekcionista, takže ten jen tak něco nepustí. A ukázalo se historicky, že svébytnější je právě Axel bez svých spoluhráčů než naopak, protože když si vezmeme desku Chains Democracy, na který spolupracoval Axel s různými dalšími jinými muzikanty, tak je to svébytná deska. Myslím si, že téměř po 20 letech, samozřejmě po 18, tak je to už dneska klenot, protože tehdy se na něj nahlíželo hodně z vrchu, protože fanoušci konzervativní Guns N' Roses čekali, že to bude pokračování iluzí nebo toho, co dělali v 80. letech, a ono se tak nestalo, ale dneska po letech už cítím, že spousta lidí si k téhle desce našlo cestu, hlavně těch mladých fanoušků, kteří nejsou zatížený minulostí, a ukazuje se tam, že Axl funguje naprosto luxusně, kdežto když si vezmeme třeba projekty Slash, Snake Pit nebo třeba jeho solový desky s Milesem Kennedym, tak je evidentní, že ten tam potřebuje nějakýho cenzora a potřebuje někoho, jako je Axl, nějakýho toho, který mu to zarazí v tu pravou chvíli a řekne, tohle to prostě stojí za houby. Což právě teď Slash nemá a ty jeho solovky, ty vám splývají všechny dohromady, kromě tedy tý první z roku 2010, kde jsou různý interpreti a zpěváci. No tak uvidíme, jak to nakonec dopadne. Doufejme, že Slash tohle prohlášení, který pustil do éteru, probral s Axlem a že to není jenom plácnutí do vody a že skutečně Gáni nám připraví nějakou novou muziku. Já se na to moc těším, protože ty zbytky, které prezentujou a vždycky upraví z těch, co zbylo z těch předchozích alb a z těch předchozích tvorb, tak doufám, že už teď se dočkáme úplně nových záležitostí. Pojďme si dát Judas Priest, Good Charlotte budou, taky Tublatanka a jsou tu i kulturní tipy, abyste věděli, co se kde bude dít o víkendu. Už za chvíli.
1: Paru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
1: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino, balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Atención, señoras y señores!
7: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
6: Yeso!
7: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
6: La Tropical!
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
1: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s dvěma výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. V obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plnej hudby, skvělýho jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official After Party do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz. Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
1: Zach Wild a jeho Black Label Society.
0: Veselá parta Aylstorm.
1: I Američané Savatage a Testament.
0: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
1: To je festival Rock Castle.
0: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
2: Datart pořádá Maxi Výprodej.
3: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Spolehlivě vám bude sloužit tyčový vysavač ETA Sonar Aqua Plus s prodlouženou zárukou za akční cenu.
3: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.

0: webu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s likvidací rozsáhlých lesních požárů, informoval mluvčí hasičského záchranného sboru, takzvaný modul leteckého hašení, který spolu s vrtulníkem tvoří dva piloti, dva technici a tři hasiči, do Francie odletěl v předminulém týdnu. Ministři vnitra Evropské unie budou dnes jednat o situaci, která nastala minulý týden ve španělském městě Ceuta. Tam nelegálně dorazili desítky tisíc lidí z Maroka. Ministři vnitra by měli hovořit o tom, jak v podobných případech reagovat. No a fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin Lyon.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Jdeme na dnešní počasí, převážně skoro jasno, odpoledne výjimečně možnost bouřek a teploty mezi 34 až 38 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Kontroloval jsem naše silnice a nic zásadního, o čem bych vás měl informovat, jsem tady nenašel. Samozřejmě nějaký menší nehody na těch okrskách a menších silnicích.

0: jsou, ale nevypadá to, že by vás to mělo nějak limitovat v jízdě plynulý, tak jezděte dál opatrně a přeju všem šťastnou cestu.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový dopoledne s Kamilem Drábem.
0: Přesně tak, jste z Rock Rádiem, s vámi je Kamil, já vám přeju 2 minuty po 10. hodině, hezký rokový dopoledne, úterní s datem 4. srpna a mám tady pro vás samozřejmě spoustu muziky, ať si zase chvilku hrajeme. Nirvana, Kysáci, dáme si Biffy Clyro a tuhletu 60-minutovku odstartujeme s Kabátama a jejich Buldozerem.

0: Nirvana, rok 1993 a ukázka z alba In Utero All Apologies, píseň, která doznívá přesně ve čtvrt na 11 na Rock Rádiu. Možná by to znělo všechno úplně jinak. Vlastně celý album by mohlo znít a asi pravděpodobně znělo úplně jinak, než se do toho vložila vydavatelská firma a hlavně taky producenti, který pak celý album přemíchávali a upravovali. Ne teda všechno, to je vlastně důkaz té rozpolcenosti toho alba, protože když si ho poslechnete, tak jsou tam skladby, které připomínají předchozí album Nevermind, tak to chtěla firma, a pak jsou tam písně, které jsou právě úplně jiný a které byste vůbec neřekli, že by Nirvana v rámci svého komerčního pojetí, když to tak řekneme, i když samozřejmě oni to tak necítili, by mohla hrát. To je takový zvláštní na tomhletom albu a právě třeba píseň All Apologies byla hodně upravená právě producentem Scottem Littem, který pomáhal kapele Ariem, a ten právě zařídil takový ty violončela v této písně, který tam tak jakože podporují tu atmosféru té skladby a dělají z ní takovou uhlazenější píseň, ale ve skutečnosti to všechno vypadalo úplně jinak, protože právě tohle album, který se začalo natáčet v roce 1992, tak znělo zajímavě, hlavně se teda textově opíralo o, řekněme, takovou formu otcovství, nebo respektive takový rodinný témata, dokonce i s dvěma písněmi pomohla Courtney Love, tedy manželka Kurta Cobaina, jedná se o písně Penny Royalty nebo Hard Shepherd Box, tak to jsou písně, na kterých i ona spolupracovala, ale ta deska fakt jako zněla úplně brutálně a vydavatelská firma to vrátila, řekla, že tohle to na trh pustit nemůžou, takže se pak ty písně následně upravovaly. No, je to takový docela zajímavý příběh a my už jsme se o tom bavili v dnešním, nebo rokovým dopoledni, že u nás na webu rokovýradio.cz najdete sekci Deska měsíce v podcastech. A právě o tomhle albu si tam povídáme zpětně, tedy, takže si musíte najít jeden z prvních dílů a poslechnout si to a tam se dozvíte všechny tyhle ty informace a tyhle ty detaily k tomu albu, pokud by vás to zajímalo. A je skutečně o čem mluvit. Dáme si za chvíli Rybičky společně s Vaškem Bláhou, Divokej Ir bude. Dáme si taky Rammsteiny a nebo nás čekají i Pretty Reckless.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
6: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
5: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
7: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
8: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
9: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
8: Kazbet? A v čem jsou jiný?
9: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
8: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
10: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
11: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
12: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
13: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
12: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.

Du hast mich. Du hast mich.

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

Tak tohle byl hymn, který jsme si dali na Rock Rádiu. Máme něco málo po 10:30, 4. srpna. A dneska bychom si mohli taky připomenout oslavence, který slaví 57. narozeniny. A já musím říct, že tenhle člověk zasáhl hodně do mýho hudebního vnímání a světa. A myslím si, že nejenom mě, myslím si obecně, že co se týká rockové historie, tak se zapsal obrovským jménem, protože to, co přinesla Sepultura, potažmo Max Cavalera, tak to mělo zásadní vliv na dění na rockový nebo řekněme metalový scéně. No a právě Max Cavalera dneska slaví svoje 57. narozeniny, takže mu přeju za sebe všechno nejlepší, protože jsem jeho velkým fanouškem. Samozřejmě hlavně tedy éry kapely Sepultura, kterou jsem začal poslouchat na konci 80. let a pak samozřejmě přes všechny ty alba, které vyvrcholily deskou House AD a samozřejmě Rods, Bloody Rods, to jsou dvě alba, které byly zásadní. A oni to ví, chlapci, protože pokud jste byli na letošním Masters of Rock a sledovali jste právě bratři Cavalery, který to spolu rozjeli na pódiu, tak začínali právě skladbou, která otevírá album Chaos AD. A my si teď jako připomeneme, aby jsme věděli, o co tam šlo a taky, kdo to vlastně Max Cavalera je.

0: To je dokonalost sama tohleto, už jenom od samotné skladby, projevu Maxe a hlavně o těch bicích Igora, to je neskutečný, co na tomhle albu Igor předvádí na škopky, to je prostě paráda. No takže Maxovi přeju všechno nejlepší a děkuju za skvělou tu muziku, nejenom v rámci Sepultury, ale samozřejmě i Soufa, Cavalera, Conspiracy, anebo teď právě v projektu Cavalera, kde jsou spolu s Igorem a přehrávají starý desky Sepultury, dávají jim novej háv a novej zvuk. Je to zajímavý, my samozřejmě jsme naučený poslouchat ty staré verze, ale když si to pustíte, tak třeba Rise zní to parádně, jako je to takový osvěžení zase na druhou stranu. Toliko k Maxovi a teď už se pojďme věnovat další muzice, čekají nás Tři sestry, dáme si třeba Survival nebo taky Saigon Kick, to je muzika, která nás čeká do 11 hodin. No a v 11 hodin samozřejmě rozpoutáme elektrický oběd, tak jestli už teď víte, co byste chtěli slyšet nebo co byste komu chtěli poslat, tak máte možnost začít pomalu psát na náš Facebook do Messengeru nebo případně na e-mail obed@rokovyradio.cz a v 11 hodin se do toho pustíme.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace. Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
5: Tam, tam je duní, kouř stoupá.
6: Trutno, fotr všech festáků.
5: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordello. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Z, Portless.
6: Ale i Swing Ondřej Havelky.
5: A 50 kapel od Bacha po Vlach. Vstupenky Trutnov.cz.
7: Zdravím vás jako náčelník.
8: Já taky.
9: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: si vůně pod i spodek, žádný keci, funkční věci. ANGRIBARDS.cz.
1: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
2: Vyslev se na to, Franto!
3: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
4: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
5: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
4: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké dopoledne přeje David Račák. Do Česka se dnes vrátí vrtulník, který ve Francii pomáhal s likvidací rozsáhlých lesních požárů, informoval mluvčí hasičského záchranného sboru, takzvaný modul leteckého hašení, který spolu s vrtulníkem tvoří dva piloti, dva technici a tři hasiči, do Francie odletěl v předminulém týdnu. Ministři vnitra Evropské unie budou dnes jednat o situaci, která nastala minulý týden ve španělském městě Ceuta. Tam nelegálně dorazili desítky tisíc lidí z Maroka. Ministři vnitra by měli hovořit o tom, jak v podobných případech reagovat. No a fotbalisté Sparty jako třetí český tým zasáhnou do letošní kvalifikace evropských pohárů. V dnešním úvodním utkání třetího předkola Ligy mistrů přivítají na svém stadionu od 20 hodin Lyon.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Já vám ještě řeknu, jak to dneska bude vypadat. Převážně skoro jasno, odpoledne se může výjimečně objevit nějaká bouřka a teploty mezi 34 až 38 stupni Celsia.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: A ještě koukneme na silnice. Mám tady hlášenou jednu nehodu, ta se týká Karviny. V ulici Nádražní je nehoda osobního a nákladního auta, překáží tam v provozu, tak počítejte s omezením a malým zdržením, ale jinak to vypadá celkem dobře. Během celého dopoledne se jezdilo celkem fajn, aspoň tady v místech, kde ladíte Rock Radio. Tak opatrně pokračujte dál v bezpečný jízdě a přeju všem šťastný dojezd.
0: Instagram Rock Radia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Elektrický oběd.
2: A my tady máme elektrický oběd, který startuje právě teď, něco málo po 11. hodině. A samozřejmě je tady muzika na vaše přání. Pište si na náš Facebook do zpráv, anebo na e-mail oběd@rokoviradio.cz. No a uvidíme, co v této 60 minutovce stihneme a co vám stihnu naservírovat. Ode mě hned první příspěvek. Dneska mám chuť na Bon Jovi a Living on a Prayer. Tak doufám, že udělá radost i vám.

Bon Jovi na Rock Rádiu, rozjezd dnešního elektrického oběda, písní na vaše přání a jdeme hned na první vzkaz. Ahoj, zahrajte prosím pro našeho syna Samuela, jeho 20. narozeninám kapelu Aventasia Dying for an Angel. Přejeme mu hlavně zdraví a taky splněných snů a přání. Díky moc, Zlata a Radek. Tak i my z Rock Rádia přejeme všechno nejlepší a jdeme na projekt Aventasia.

Tak tohle byly Queeni na Rock Rádiu. Elektrický oběd, který právě posloucháte, si je zasloužil, a to díky Ivete, která napsala, že by chtěla právě slyšet Queeni a Don't Stop Me Now. Tak píseň, kterou jsem zahrál a přání splnil, a teď jdeme na další přání, zase Iveta. Ivet je dneska spousta, tady koukám, a ta píše, že by chtěla nechat zahrát písničku Čarodějka od Alžběty, a bylo by to pro Honzíka do Kolína s přáním hezkého dne, ať má pořád dobrou náladu a nic a nikdo mu ji nepokazí. Moc krát děkuji a fajnový den. Takže Iveta a Čarodějka. Tak tady Alžběta.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
5: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
6: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
5: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
8: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

Nesmrtelná píseň Poison Alice Cooper na Rock Radio, píseň, která se vám líbí a o kterou si hodně často píšete, stejně tak, jako to právě dneska udělal Luděk, který napsal, že by to chtěl poslat jen tak pro zlepšení nálady při dnešku, a protože tuhle píseň má rád a už jí dlouho neslyšel, tak jestli bych ji mohl zařadit do dnešního elektrického oběda. A to se právě teď stalo. Máme něco málo před 11:30, budeme pokračovat dál ve vašich vzkazech a přáních. Jeden z nich zní takto: čau, mohl bych poprosit něco od Harleje pro kombajnéra Máru do Holetína, a vzkazujeme mu, ať si dá Red Bull a jedeme nonstop. Děkujeme. Tak s tím se pojí vlastně i píseň, kterou jsem teda nějak, aniž bych ten vzkaz hlouběji pročítal, vybral, ale ono to tak nějak do sebe zapadá, takže si pojďme dát Harley a Svetovan.

Dali jsme si škorpíky na Rock Rádiu v elektrickém obědě, samozřejmě muzika podle vašich chutí a přání. Za tuhle píseň jsem rád, to je takový utajovaný klenot alba Pure Instinct z roku 1996, ale pozor, ona je tam v jiný verzi, tohle to je nová verze, kterou potom s producenty dali dohromady Scorpions a o rok později předělali a ona má trošku jiný aranže, je to strašně zajímavý sledovat, jak ta píseň zní, když se do ní vloží nějaký cizí, jakože vnější ucho a zase to posune někam jinam a musím říct, že na tuhle tu novou verzi jsem si vzniknul, nebo zvyknul mnohem víc, než na tu, která je na desce, ta původní. No, je to taky zajímavý. Tak tuhle tu píseň chtěla slyšet Sandra, já tady mám další vzkaz, píše Myšák, který zdraví a chtěl by nechat zahrát pro partu Los Moulos do Slovinska a mají to být AC/DC a jejich Hells Bells, ať nám to dobře na těch dvou kolech jezdí. Tak Myšáku zdravím, jezděte v pohodě a v klidu a tady máte AC/DC.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Dovolená tentokrát bez bolestivých hemoroidů? Rozhodně. Přijďte včas do Proctoklinik k našim specialistům. Hemoroidů vás zbaví bez operace během několika návštěv. Pryč z hemoroidy. Proctoklinik 800 103 300. 800 103 300.
2: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem.cz.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.

Tak tohle byli Mr. Big na Rock Radio To Be With You, který jsme si dali samozřejmě na vaše přání, a tahle ta muzika byla od Romana, který napsal, že by chtěl tuhle tu pohodovku zařadit, aby se trošku uklidnil po hektickým ránu. No a uklidnění ještě budeme chviličku, protože napsal Venca, který zdraví a chtěl by tematickou píseň Zimní královnu od Arakainu, ať to v tomhle počasí v práci všichni zvládneme. Tak pojďme ještě v podobným duchu. Tady je Arakain a Lucie Bílá, Zimní královna.

0: Fuzi na Rock Radio, I Still Born a tuhle tu písničku si přál slyšet Aleš. Já tady mám asi evidentně dva poslední vzkazy, protože se nám to krátí, ta naše 60-minutovka. Jeden je od Jany, která píše, že by chtěla nechat zahrát, jak tady dodává, pro moji nejlepší kačenku a milovaného muže Miliho Faith No More a Easy, ať je vedro v práci přežijí, mám vás ráda, to je vzkaz. A to poslední přání bude od Oldy, který napsal, že by chtěl slyšet Stony, Star Me Up, tedy otvírá alba Tattoo You z roku 1981. A to bude přání, který dnešní elektrický oběd uzavře. Já se s vámi loučím, Kamil vám přeje hezký úterý, užijte si zbytek vysílání Rock Rádia, jak rokovej voraz, tak i rokový odpoledne. Dneska bude mít společního jmenovatele a to Kubu, který už je tady připravený ve studiu, tak si s váma dá 6-hodinovku. Chceš něco říct k tomu? Já to klidně zapnu, ten mikrofon.
1: Ale já se těším na tenhle ten maraton, protože co lepšího v létě, než dát si maraton.
0: Tak ano, přesně tak, zvlášť v tomhle počasí, když tady je klimatizace, že jo? Takže se sem jdeš vlastně uklidit.
1: Já jsem strašně rád, protože my máme doma okna do vnitrobloku a tam prostě v tuhle tu chvíli už se nedá vydržet, takže já jsem hrozně rád vzal za Dana záskok.
0: No vidíš to. To je krása, když si přijdeš do práce odpočinout.
1: No
0: viď?
1: To je výborný, Dan má prej problém s pneumatikou, teda na autě, ne, že by jako...
0: Jo, takhle.
1: No, takže nemohu...
0: Jo, to jako ráno volal teda, jo?
1: No, ráno jsem se dozvěděl, nebo vlastně včera večer už, no, on to teďka jako má takový nějaký dlouhodobý problémy s autem. Viděl jsem na jeho sociálních sítích, že schání nějakou spolupráci s nějakým servisem, protože prej by jako pro ně měl velmi často nějakou práci.
0: No tak budeme držet palce, ať to vyřeší a tobě přeju, ať ti to tady uteče teda do těch 6. No.
1: Děkuju moc, ty si užij všechno, co čeká tebe.
0: No, budeš školení.
1: No, budeš pěkně nachytřenej, jak se říká.
0: Já jdu zase do 6 hodin na školení.
1: Se vzděláváš pořád, je výborný.
0: No jo, ale jestli to k něčemu je, člověče, to se nejsem jistý.
1: Můžeš nás pak poučovat.
0: To já dělám i stejně.
1: No,
0: tak jo, jdeme na Faith No More, užijte si hezký den.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagrý, brds.cz.
2: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.

0: slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Knihovna Václava Havla chce jako instituce pokračovat pod novým jménem. Chce dál rozvíjet odkaz bývalého prezidenta a dramatika a zachovat co nejvíce z minulých projektů. Nebude se ale už podílet na organizaci ceny Václava Havla za lidská práva. Izrael se začne stahovat z pásma Gazy až po úplném odzbrojení palestinského hnutí Hamás. V pondělí večer to uvedla Rada míru, která má dohlížet na plnění loňského mírového plánu. Izrael zaslal Spojeným státům své připomínky k dohodě o odzbrojení ohlášené minulý týden. No a tenistka Karolína Plíšková vstoupila do turnaje v Torontu výhrou nad Ukrajinkou Oleksandrou Olejnikovou 6-4, 6-4. Nikola Bartůňková při debitu na tomto turnaji kategorie WTA 1000 porazila v prvním kole rovněž ve dvousetech domácí Kanaďanku Bianku Andreescuovou.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Počasí vypadá trošku jinak, než jsem včera sliboval. Na západní polovině opravdu je trošku víc oblačnosti, ta se ale bude zvyšovat až ve večerních hodinách a hlavně na severozápadě Čech rozhodně hrozí i nějaký přehánky, anebo taky bouřky, možná dokonce i silný. Každopádně nemělo by to být nic dlouhého, nemělo by to mít dlouhého trvání. Spíš dneska panuje tak jako polojasno. Na Moravě, na jižní Moravě hlavně hrozí třeba až 40 stupňů, tak hlavně dodržujte pitný režim.

0: osvědčením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Rock Radio, doprava.
2: Na D1 se dějou věci v obou směrech, ve směru na Polsko na 195. kilometru, to znamená kousek u odbočky na Brno, tam se srazila dodávka s nákladňákem, určitě se to tam teďka bude nějakým způsobem blokovat, tak projíždějte opatrně. Na D1 v druhém směru na Prahu, a to hned 7 kilometrů před Prahou, tak tam se srazily dva kamiony, taky pozor na to, určitě zabírají dost místa, tak ať tam nezůstanete viset a hlavně ať se vám tam nic nestane. Přímo v Praze na Štefánikově mostě, tak tam se srazil osobák s autobusem, i tam určitě se bude projíždět trošku víc komplikovaně. No a na D10, tak tam se srazily dvě vozidla ve směru na Turnov, tam se jedná o 40. kilometr.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: Rokovej voraz právě startuje, máme 4,5 minuty po 12. hodině, poledne akorát prošlo, doufám, že jestli už máte po obědě, že si hezky trávíte, a to nejenom příjemný čas s Rokrádem, ale samozřejmě ten dobrý oběd, který máte v sobě. No a jestli vás oběd teprve čeká, tak bych vám rád udělal takovou jako chuť, zvýšil chuť na to, aby se vám potom dobře jedlo, no a čím jiným než samozřejmě rokovou muzikou, protože Van Halen a jejich Panama, to byla třeba první pecka, kterou jsem od téhle kapely slyšel a okamžitě jsem se zamiloval do toho kytarového zvuku. No pak samozřejmě Within Temptation, David Koller, Chci za tobě spát, takováhle romantika při poledni, no ježišmarja. Celý to ale vykopnou POD a jejich Breaking, a to právě teď.
1: Rock Radio.

0: Magický rok 84 a Panama od kapely Van Halen, tak to právě teďka doznělo na Rock Rádiu. Máme 12 hodin a 22 minut a jestli vám něco říká jméno Tony Iommi, tak rozhodně zpozorněte. A jestli vám nic neříká jméno Tony Iommi, tak nevím, proč posloucháte Rock Rádiu, protože to je samozřejmě kmotr a v podstatě zakladatel metalu, který díky kvůli pracovnímu úrazu v podstatě vymyslel metalovou kytaru a ten metalový způsob. No a právě Tony Iommi, který samozřejmě je velmi spojený s kapelou Black Sabbath, tak vydává teďka po 21 letech solový album. Naposled to byla deska Fuse, kterou vydal v roce 2005, na který se třeba mimo jiné objevil i zpěvák Glenn Hughes, který samozřejmě chvíli zpíval se Sabbathama a taky s Deep Purple. No tak právě po 21 letech konečně dokončil to album, vyjde 23. října a sám o tom řekl, že to je album, který prostě si nechce nic dokazovat, nechce objevovat nový světy, nechce objevovat Ameriku, jak se tak říká. Prostě je to dobrá rocková nahrávka, která šlape. Na basu si pozval britskou basistku Becky Baldwin, spojenou třeba s kapelama Merciful Fate, nebo s King Diamondem vystupovala s kapelou Fury. No a bubeník Karl Brazil doplní tuhletu partu, ten hrál třeba s popovejma záležitostma jako James Blunt nebo Robbie Williams, ale víme, že třeba Robbie Williams na posledním albu právě zabrousil i do tvrdších vod, takže rozhodně bych neřekl, že bychom od Tonyho Iommiho mohli čekat nějaký popový album. To rozhodně nehrozí. Počkáme si na podzim, jak to celý bude znít. Doufám, že si tady na Rock Rádiu nějaký pecky samozřejmě pustíme, ale než to přijde, tak si zkrátíme čekání nějakýma Inexis, Nickelbackama, bude taky Amorphis, anebo Dan Landa, který už se připraví i s těma mužema s padákama.
1: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzla a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově. Letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
7: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
8: Zábava vlny tobogány.
9: Co vás čeká?
8: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
9: Plno tobogánů a skluzovek.
8: Tak všichni rychle do plavek.
9: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
8: Relax, drinky, animace.
9: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
8: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
7: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

vyznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top, klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

0: Inexis Baby Don't Cry z roku 92 doznělo právě teďka na Rock Rádiu, 12 hodin 39 minut k tomu, a já vím, co vás tohle léto trápí, jsou to komáři, že jo? No nebo možná zase tolik vás netrápí, protože já a několik mých známých jsme si všimli, že komáru je letos málo. Každopádně i kdyby vás letos náhodou štvali, tak mám tady nějaký rady, které fungují, a taky rady, které se říkají, ale zase tolik nefungují. No tak taková jedna lidová moudrost, jsem si přečet na Seznam zprávách, říká, že pivo pomáhá, že vlastně se člověk namaže, takzvaně, jak se říká, no a vlastně pak to působí, že ten vitamin B nějak prej jako odpuzuje. No tak není to tak. Samičky komára, který právě jsou ty, který nás otravujou, tak jim se líbí, jak voní alkohol nejenom na dechu, ale taky v potu, a trošku je to přitahuje. Stejně také přitahuje ten oxid uhličitý, který vydechujeme. Takže vlastně čím víc dejcháme, tím víc na nás lítají komáři, ale že jo, nebudeme zadržovat dech celý léto. Takže co vlastně budeme dělat? No tak existují aplikace, které jakože napodobují zvuk křídel vášky, která se živí komárama, všechny možné takovéhle věci si můžete nainstalovat, ani to nefunguje. Náramky, které si dáte na ruku a měly by jako odpuzovat, no tak dobře, tak vám nebudou ty komáři lítat třeba na levou ruku, ale na pravý už ten náramek zas není. Takže to zas taky nebude fungovat. Víte, co nakonec funguje nejlíp? Úplně obyčejný větrák. Za prvý teda větrák zabrání tomu, že by se na tom místě hodně koncentroval ten oxid uhličitý, který vydechujeme, takže on se rozfouká po prostoru a ty komáři úplně přesně vás nedokážou najít podle toho. No a za druhý, komáři nejsou zase tak dobrý letci a nejsou úplně tak šikovní na to, takže když si pustíte obyčejný větrák, je dost pravděpodobný, že ten komár nebude umět letět proti tomu větru, takže na vás prostě nesedne. Takže starý dobrý větrák je prostě skvělý recept proti komárům. Každopádně já už tady mám teďka recept, jak se hezky užít popolední chvíli tady s Rock Rádiem. Máme Panoptico, My Chemical Romance, no a taky Eagles a jejich legendární Hotel California se blíží už za chvilku.
1: Maxi, kdo vybírá podlahu?
2: Ty.
1: A kdo jí položí?
2: Já.
1: Super, jedeme do Baumaxu.
3: V Baumaxu vinilová podlaha SPC Dub Toronto, metr čtvereční, jen za 309 korun.
1: Luxusní vzhled.
3: Snadná pokládka.
1: Akce platí do konce srpna.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
7: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
6: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Malíř, topenář, podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět dom.
1: Malíř, topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbity, rekonstrukce bytů.
0: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na

0: 10. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
1: Yes, so.
0: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
1: La Tropical!

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokoviradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokoviradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Loni přišlo do Česka více ukrajinských uprchlíků než uprchlic. Stalo se tak poprvé od vypuknutí ruské agrese na Ukrajině. Tento trend přitom nadále pokračuje. Ukrajinských mužů v produktivním věku u nás v Česku za rok přibylo více než 20 tisíc. Rozhovory s Íránem probíhají a velmi brzy budou pokračovat, i když Teherán tvrdí opak, uvedl v pondělí americký prezident Donald Trump. Spojené státy nezruší blokádu Íránu, dokud nebude uzavřena dohoda, nebo Írán nekapituluje, dodal. No a čeští hokejisté podlehli v úvodním utkání Hlinka Grecky Cupu hráčů do 18 let v Edmontonu týmu USA 4-6. Svěřenci Jaroslava Nedvěda prohrávali po 35 minutách už 2-6. Ve třetí třetině duel ještě zdramatizovali, ale o obrat už potom usilovali marně. Dvakrát skóroval obránce Lukáš Kachlíř.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Až kolem 40 stupňů dneska může být na jižní Moravě a taky na jeho východě naší republiky. Tam to dokonce je úplně bez mráčku podle předpovědi. Všude jinde to vypadá, že aspoň pár mraků by se objevit mohlo. Na severozápadě Čech dokonce hrozí i nějaký lehký přehánky a taky bouřky, ale to až ve večerních hodinách a nemělo by to trvat moc dlouho. Přes noc už by zase snad mohlo být sucho, bude nějakých 20 stupňů, takže poměrně dost teplá noc. A zítra tak to už zase bude trošku víc oblačnosti. Teploty klesnou průměrně asi tak o 1-2 stupně a ty bouřky a přehánky se budou týkat hlavně jihu Čech.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: V Liberci si dejte pozor, na ulici Svobody se srazili dva osobáky. Je to naštěstí bez zranění, ale určitě to může překážet. V Havířově, tak tam je to na ulici Kapitána Jasioka, kde se srazil osobák s cyklistou. Určitě tam ještě chvilku probíhá nějaký řešení, takže i tam jezděte opatrně. V Táboře na ulici Františka Křižíka se srazili dvě osobní auta. Teď to překáží provozu, tak se tomu radši vyhněte. A na jihu Čech mezi Krumlovem a Rožmberkem nad Vltavou, tak tam u obce Nahořany padl strom přes cestu. Na cestě kolem Vltavy, takže tam v tuhletu chvíli asi neprojedete, otevřete si nějakou aplikaci, ať víte, kudy to objet.
0: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockovej voraz.
2: Rokovej voraz pokračuje, máme 3 minuty po 13. hodině. Tentokrát jsem tady s váma já, Kuba Vaňas. Doufám, že se máte krásně. Zdravíme na dálku Dana, který řeší problémy s autem, určitě vám o tom povídal. Jestli sledujete jeho sociální sítě, tak určitě víte, co se děje. Každopádně teď tady nejsme od sledování sociálních sítí. Jsme tady o to, aby jsme si zahráli rokovou muziku a přesně to já pro vás právě teď mám. Za chvíli přijdou Red Hoti se svojí takovou funk rokovou záležitostí Aeroplane. Budou taky Offspring, Spare Me the Details, kapela Pain a jejich Same Old Song, bude už za chvilku, ale dámy a pánové, takhle popolední, co kdybychom si dali jednu kořelu, co? Divoký Bill a jejich pecka Kořela právě teď na Rock Rádiu, rokovej voraz.
3: Moje žena říkala, život je krásnej, užívej.

0: S Red Hotama jsme se právě teďka proletěli jejich letadlem. 13 hodin 18 minut posloucháte Rokovej voraz a teď tady máme jedno takový téma, který není zase tak úplně veselý, každopádně patří to k muzice, takže se tomu určitě budeme chviličku věnovat. Určitě víte, že Glenn Hansard nás opustil nedávno po nehodě na motorce, když se vracel z nějakého hraní v Dublinu. A v 56 letech nás opustil tenhle ten skvělý kytarista, zpěvák, producent, textař a prostě muzikant každým coulem. Známe ho nejenom z filmu Once, ale taky z jeho vystupování s Markétou Irglovou, kapela Frames, Swelling Season, no a prostě spousta muziky, no a protože ovlivnil hodně moc životů kolem sebe, tak už od včerejška, kdy je vlastně v katedrále svatého Patrika v Dublinu jeho rakev a dvě kytary Glennovi, tak tam přišlo asi už v pondělí ráno, prý tak nějakých 11 000 lidí se rozloučit, symbolicky se dotknout té kytary, aby jako s tím vzdali hold. Ovlivnil spoustu lidí, nejenom jako posluchačů, ale taky spoustu muzikantů. Já vím, že za poslední týden jsem u hodně svých kamarádů muzikantů viděl, jak natáčeli covery na jeho písničky, protože samozřejmě jeho interpretace, ale taky prostě způsob, jak psal písničky, byly hodně takový, jak to říct, no prostě byl hrozně jako rozeznatelný, ten jeho rukopis byl opravdu skvělej. No a tak vám jenom chci takhle říct, abyste si třeba dneska zaspomínali na Glenna a hlavně abyste na sebe dávali pozor. Ať už jezdíte na motorce nebo jakkoliv, tak prostě na těch cestách na sebe dávejte pozor. Každopádně teď už zase odlehčíme, dáme si Sunrise Avenue, budou vohnout jejich Svaz českých bohémů, anebo taky Nightwish a jejich už skoro 20 let stará záležitost Bye Bye Beautiful.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr, CZ.
3: Sleva, všude sleva!
4: Vyslev se na to, Franto!
5: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
10: Více na kopecký.cz.

vstáváme brzo a chodíme spát pozdě s Jirkou Němým. Slušnej rok z garáží a z kušeben. V DABu i FM nebo na radia.cz.

Rokovej voraz. Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací.

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

0: Samozřejmě i do Londýna přijede kapela Megadeth, která právě teďka oznámila svoje poslední turné. My už jsme tady mluvili o tom na Rock Rádiu, že Megadeth končí. Dave Mustaine už to oznámil, že poslední album Megadeth, který teďka vyšlo nebo vychází, tak že je vlastně poslední, nic víc už kapela ve studiu nepředvede a mysleli jsme si, že vlastně už probíhaly i poslední koncerty. Takhle, v Česku už rozhodně zahráli naposled, to vypadá, protože jestli jste si užili na Rock for People, tak to je možná naposled, co jste mohli. Každopádně teďka už zveřejnili svoje tour a jeho termíny. To turné se jmenuje Breakout Hibernation of the Nations Megadeth. Takovýhle dlouhý název, protože 40 let kariéry to prostě nemůžete smáznout nějakým krátkým názvem šňůry, to prostě nejde. No každopádně Dave Mustaine má zdravotní problémy s rukou, postupně se mu to zhoršuje, takže už toho za stolik neodehraje a říkal, že prostě se chce rozloučit ve velkém stylu, dokud mu to ještě hraje. Takže ty termíny, které jsou zveřejněné, tak můžete najít na stránkách kapely Megadeth a do Česka bohužel už nezavítají. Mezi 8. březnem a 13. dubnem příštího roku právě pojedou tyhle ty termíny evropský, který začínají v Belfastu, končí v Lisabonu, no a k nám nejblíž budou v Berlíně nebo v Krakově a nebo taky v Mnichově, takže jestli si na ně chcete zajet, tak vlastně zas tak daleko to úplně není a vidět Megadeth ještě jednou si myslím, že to rozhodně za to stojí. Každopádně pojďme teďka na další muziku, dáme si Whitesnake, budou taky Jiné kafe s jejich růžovou zahradou, anebo taky Chris Cornell, Nearly Forgot My Broken Heart.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Ať už jste kdekoliv, poslouchejte Rock Radio v mobilu. Stáhněte si aplikaci radia.cz.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: Datart pořádá Maxi výprodej.
6: Cože? Maxi výprodej?
5: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Bezplatně vám doručíme i zapojíme designové prací věže s možností nákupu na splátky bez navýšení.
6: Tak to je další level.
5: Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
8: Tamta mi duní, kous stoupá.
9: Trutno, potr všech festiáků.
8: 13. až 16. srpen.
9: Kultovní setkání mezi stromy a dobrými travami. Tipi, indiáni, humanoman. Hvězdárna bohoslužby a kozága tam.
8: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Trutnov.cz za přátelských 2400 kůží.
10: Zdravím vás jako náčelník.
11: Já taky budu tam.
12: Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
13: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s dvěma výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. V obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plnej hudby, skvělýho jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official After Party do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
3: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
2: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz. Rock Radio. Zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Odpoledne skončí lhůta pro podání kandidátních listin do říjnových obecních a senátních voleb. Strany hnutí, jejich koalice či nezávislí kandidáti musí nominace podat příslušnému obecnímu úřadu nejpozději v 16 hodin. V Dánsku v pondělí vešlo v platnost prodloužení povinné vojenské služby dosud dánštinu nejpozději v 16 hodin. V Dánsku v pondělí vešlo v platnost prodloužení povinné vojenské služby dosud dánští rekruti ve službě strávili pouze 4 měsíce.

0: zastupuje Pavel Šulc.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Počasí zatím ještě vypadá krásně, máme průměrně kolem 37 stupňů a to po celé republice, na jihu Moravy až k 40, naopak na západě Čech, tak tam je to jenom kolem 34 stupňů, to jenom v uvozovkách, protože i tak je to docela slušný vedro. Během večerních hodin by se měla ta oblačnost hlavně na severozápadě Čech trošku zvyšovat a taky by mohly přijít nějaký přehánky a taky bouřky k večeru, ale nic strašného, přes noc bude asi 20 stupňů a zítra můžeme očekávat, že bude teplota opět kolem 36 stupňů. Bude trošku víc zataženo než dneska a těch přehánek a bouřek bude celkově po Česku trošku víc, ale úplně nejvíc se to bude týkat hlavně jihu Čech.
3: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen, oblečení, kterému můžete věřit.
1: Rock Radio, doprava.
2: Na dálnici D2 na 4. kilometru ve směru na Brno je uzavřený levej jízdní pruh, je to kvůli opravě telematiky, což je prostě vedení. Na Plzeňsku, tak tam ve Stříbře, v obci Stříbro na Plzeňské ulici před kamenným mostem přes řeku Mže, tak tam bourali dva osobáky, určitě si tam dejte pozor, je to hlavní průjezd obcí, takže jestli jedete přes Stříbro, tak to určitě potkáte. Ještě nedaleko Plzně na D5 ve směru už z Plzně na Rozvadov, tak tam, kde se sjíždí na Heřmanovu huť nebo Přehýšov, tak tam vlastně po tom, co sjedete a najedete na silnici, tak tam bouralo osobní auto s motorkou. Týká se to i pokud najíždíte právě v tom směru na D5, prostě si tam dejte pozor. A v obci Napajedla na Zlínsku, tak tam na třídě Tomáše Bati zhruba u autobusového nádraží se na silnici válí větší kusy kamení. Doufám, že touhle dobou už to někdo odklidil, ale přesto vám to radši říkám, abyste si na to dali pozor.
1: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Radio. Rockovej voraz.
2: Rockovej voraz je tady 14 hodin a 2 minuty. K tomu pokračujeme už třetí hodinou rokovýho vorazu, tentokrát s Kubou Vaňasem, který, to jsem vlastně já, tak normálně vysílám odpolední vysílání s Péťou, ale dneska jsem moc rád využil tady toho, že zaskočil jsem za Dana, který tady bohužel dneska nemohl být, ale samozřejmě zítra už tady doufám bude zase s vámi a budete si užívat klasický rokovej voraz. No a co se bude dít jinak, když jsem tady já? V podstatě nic, normálně roková hudba, budeme si povídat o všech možných věcech. Možná to bude trochu vtipný, možná to bude trochu poučný, ale rozhodně nebude chybět muzika. Třeba hele Black Sabbath budou, Škoři taky, Zapomenutý hříchy se blíží. Taky Europe Final Countdown, ale teď už Darkness.

0: Black Sabbath a jejich pecka Paranoid z roku 1970. Trošku bych se o této věci, kterou jsme teďka hráli na Rock Rádiu, s váma rád pobavil, protože má hodně zajímavý příběh, jak vlastně vznikla, protože oni, když připravovali Sabati tohleto svoje druhý album, který se taky jmenuje Paranoid, tak si říkali, potřebujeme ještě nějakou písničku, aby jsme prostě tu stopáž, aby to bylo dost dlouhý to album, aby tam bylo dost písniček. No tak Geezer Butler, kytarista Sabatů, vymyslel nějaký takovejhle riff, k tomu nějak napsal rychle slova, v podstatě za 2-3 dny to měli nějak hotový a vlastně původně si mysleli, že to bude jenom taková ta vata, taková ta doplňovačka, co se prostě dává na album, aby bylo dost dlouhý, ale skladby jako War Pigs nebo Iron Man, který jsou taky z tohohle alba, tak ty měly být ty hlavní hitovky, ty hlavní singly. No jenomže nahrávací společnost si všimla, že skladba Paranoid, kterou jste teď slyšeli, je vlastně docela dobrá. Jako když říkám docela dobrá, myslím tím, že je to prostě pecka, že je taková dobře uchopitelná, dobře srozumitelná a že právě to by měl být single. No takže aniž by to kdokoliv očekával, tak vlastně Paranoid byla taková jako jedna z těch hlavních, z hlavních singlů prostě tohle alba a kdybyste tak chtěli vědět, proč se jmenuje Paranoid, v tom textu se nikde nespívá to slovo Paranoid. Je to prostě, Ozzy říkal, že je to prostě o takovém tom pocitu po konzumaci určitých látek, které jsou spíše nazelenalý a konzumují se způsobem, že se tak jako zapálí, tak prostě člověk je někdy takový paranoidní, možná dokonce až depresivní, ale pozor, to, že jste paranoidní, neznamená, že po vás nejdou, tak hlavně bacha na to. A pozor, teď už po vás jdou vanastovky, taky Stone Sour anebo Iron Maiden.
1: Páchnoucí klimatizace po zimě?
2: V autě 40 stupňů?
1: To nechcete.
2: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
1: Jsme tu pro vás.
2: Klima Express.
1: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
2: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
1: Skočte si nakoupit.
2: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
1: Objednejte se na klimaexpress.cz.
3: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto@štěpánek.cz.
4: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Rock Radio. Jediný slušný rádio. Rock Radio, jediný slušný rádio pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Motokeci Marcela Herbolta.
6: Ač moji kolegové ve studiu opět broukají své bam, bam, bam, já to dnes dám o poznání více na vážno. Podle statistik poslední červenci letošního roku zahynulo na tuzemských silnicích na 40 motorkářů a dva spolujezdci. Hlavní příčina nehod je stále stejná. Přecenění vlastních schopností a s tím spojené nezvládnutí motocyklu ve vysokých rychlostech. Tady se patrně nejvíc projevuje fakt, že řidiči mnohdy nejsou takzvaně věždění. Dřív se totiž začínalo na Simálech, Pinskách a Panelce po dědovi. Dnes si úplný začátečník může pořídit okamžitě takzvaně žihadlo. No a to je k maléru mnohdy jen kousek. Oproti minulým letům se ale dostává do statistiky fakt, že přes 40% havárií zaviní řidiči aut, kteří motocykl přehlédnou a nedají mu přednost. A abychom ovšem nebyli nespravedliví, pravdou je, že dost motorkářů tomu jde svou rychlostí napřed. Co se celkových statistik týče, tak je to od začátku roku 222 vyhaslých životů, tedy o 10 více, než tomu bylo ve stejném období v loňském roce. Policisté, ale i dopravní experti upozorňují, že svou nezanedbatelnou roli v těchto statistikách hraje i aktuální počasí, úmorná vedra, dokáží takzvaně vyšťavit mnohem dřív, než je tomu za běžných podmínek. Tudíž na každé cestě je dobré plánovat častější zastávky, dostatečně pít a hlavně myslet na to, že únava přichází mnohem dřív, než jste zvyklí.
5: Rock Radio Motokeci.
7: Smlsná. Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu.
2: Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Tři desky, tři různý hudební styly. Komu z československé scény dáte přednost? Jedničku mají Kokot Minit s deskou Proti sobě z roku 2006.
1: Pod zemí leží zlatý poklad.
0: Dvojku dostali Iné kafe a album Bez udania důvodu z roku 2003. Nebo můžete zvolit Visací zámek a jejich Start 02 z roku 1991. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer.

0: Twisted Sister, I Wanna Rock právě dohrálo na Rock Radio. Máme 14 hodin a 38 minut v rámci rockovýho vorazu a já jsem si tady teďka přečet, protože za chvíli samozřejmě bude informace o počasí a tam vám samozřejmě řeknu, jak bude ještě po zbytek dneška a taky zítřka. No ale teď už jsme tady zjistili, že padly teplotní rekordy na Jižní Moravě, právě překročila poprvé v historii od doby, co měříme počasí, tak poprvé v historii byla překročena teplota 40 stupňů. Ve Strážnici naměřili dokonce 40,3 desetiny stupně Celsia, což se ještě nikdy vlastně nestalo a vypadá to, že tyhle ty maxima se budou ještě zvyšovat. Takže hlavně, jestli nás posloucháte na Jižní Moravě, tak doufám, že jste v pohodě, že se držíte a že vám nehrozí žádný nebezpečí. Já jsem totiž koukal, že dokonce je i nebezpečí bouřek a taky nebezpečí požáru. Takže ono vlastně jako to teďka opravdu na začátku srpna máme krásný léto, opravdu jako užíváme si prázdniny někdo nebo prostě volno, dovolený, všechno možný. Ale je potřeba trošku i koukat nahoru, jestli náhodou se něco nežene. Bouřky hrozí během už dnešního večera vlastně od Liberce až po Budějce zhruba, to znamená ty střední Čechy a kousek na sever, kousek na jih. No a požáry, tak to se týká hlavně středních Čech a taky Jižní Moravy. Tak tam, kde je sucho, tak tam je to možný, že se něco semele. Prosím vás, hlavně dávejte pozor a jestli jdete třeba na cigáro, tak se toho dobře zbavte, aby něco náhodou neblaflo, protože přece jenom pamatujeme si, jak to vypadalo v českém Švýcarsku, když tam něco chytlo. Není to nic příjemného, ty hasiči s tím mají strašný práce, no a hlavně ta naše krásná česká příroda, přece si chceme nějakou chvíli nechat, tak pojďme si to nějak jako zkusit, hezky zachovat a hlavně pojďme přežít tyhle ty extrémy, ať se máme zase dobře, no a pojďme si k tomu pustit nějakou rockovou muziku. Třeba Arakain bude taky Shinedown, anebo Manowar, Warriors of the World United.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
8: Ahoj, zdraví vás Albert z Autoštěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Autoštěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
9: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
10: Právě dozrály pořádně křupavé okurky na kládačky.
9: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
11: Rock Radio. Rocková muzika v dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na Slušnej rok od rána do večera. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: 40 stupňů. Před druhou odpoledne stanice zaznamenala 40,3 stupně. Dosavadní rekord činil 39,9 stupně a padl teprve včera. Ve Strážnici se teplota měří od roku 1908. Řada měst teď ve vedrech nabízí možnosti, jak se schladit a zároveň navštívit památky nebo si zasportovat. Pokračuje ředitel České centrály cestovního ruchu Czech Tourism František Reismiller.
1: Brno zpřístupnilo klimatizovaný rytířský a sněmovní sál Nové radnice, kde si mohou obyvatelé i návštěvníci občerstvit vodou. Kuriózní možnost, jak uniknout vysokým teplotám, mají lidé ve Zlínském kraji. Zimní stadiony nabízejí veřejné bruslení. Na let mohou zájemci vyrazit v Kapka rezortu ve Lhotě u Vsetína, stejně jako ve Vsetíně a od příštího víkendu pak i v Kroměříži.
0: Lidé se vyrážejí schladit i do jeskyní nebo do historických podzemí. Tady se totiž teploty stabilně drží nízko. A tropické teploty trápí i zvířata. Ta hospodářská se ochlazují třeba v remízkách nebo kamenných stájích. Někteří farmáři na jihu Čech vypouštějí krávy, ovce nebo koně na pastviny v noci. Problémem je i sucho, kvůli kterému na loukách neroste tráva a farmáři musí dobytek přikrmovat zásobami sena na zimu. Ministři vnitra Evropské unie jednali kvůli migrační situaci ve španělské Seutě. Hlavním tématem byl aktuální vývoj, přijatá opatření i další postup při ochraně vnějších hranic unie. Ministři jednali prostřednictvím videokonference. Tolik zprávy, pěkný den. Rock Radio.
2: Počasí. Asi není potřeba opakovat, že teploty se poslední dobou drží poměrně vysoko. Na Moravě padla ta 40. Určitě budou ještě pokračovat vysoké teploty i po celé republice. V uvozovkách nejchladněji je 34 stupňů na Karlovarsku. Během večera by se právě na severozápadě Česka a hlavně teda severozápadě Čech měly objevovat nějaký bouřkový mraky. Možná, že z toho i něco sprchne, uvidíme. Tady se to píše v předpovědi, takže se necháme překvapit. Víme, že to skoro vždycky vyjde, samozřejmě. Přes noc bude asi 20 stupňů a zítra počítáme s trošku větší oblačností než dneska. Vypadá to, že by mohlo sprchnout na jihu Čech, možná se objeví i po Česku nějaký bouřky přes den, ale to budou jenom takový ty letní rychlovky, který máme rádi.
3: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D8 si dejte pozor na porouchaný osobák, stojí na 85. kilometru ve směru na Německo. Odstavený je taky nákladák na dálnici D2, tam jde o směr Lanžhot z Brna a je to na 11. kilometru, tak se tomu vyhněte. V Praze na Strašnicích pozor na v pražské části Strašnice, pozor na Černokostelecký ulici, tam, kde je světelná křižovatka s Uvalskou, právě teď úplně světelná není, protože se právě na téhle křižovatce ulic Černokostelecká a Uvalská porouchala světelná signalizace, takže si všímejte hezký značení, dávejte si přednost a buďte na sebe hodní.
3: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rockový odpoledne.
2: Tak teď už se cítím úplně jako doma. 15 hodin a 3 minuty k tomu tady na Rock Rádiu, to znamená, že začíná rokový odpoledne. Já jsem Kuba Vaňas a zdravíme na dálku i Péťu Jandu, který právě teďka je, pokud vím, ještě na svojí chalupě. Užívá si klídek, užívá si dovolenou. My jsme se tam za ním byli podívat v neděli a hezky jsme si spolu grilovali a užívali prostě klídek. Jeho česká příroda je opravdu něco skvělého. Takže vás mám moc pozdravovat, už se na vás těší. Myslím si, že s Péťou se vlastně uslyšíme až ve čtvrtek, takže to tady budeme muset ještě bez něj vydržet, ale víte co? Společnost nám bude dělat skvělá rocková muzika. Tady tu věc mám třeba hrozně rád, co se tady rozjíždí pod mým hlasem. Za chvíli se blíží Cinderella, bude taky Queen a jejich Radio Gaga. Teď ale Pop Evil, no a ještě v tuhletu chvíli začíná Calamity Jane, samozřejmě kapela Kabát. Čím jiným odstartovat rockový odpoledne.

0: Cinderella, the more things change, the more they stay the same. Trošku to připomíná zvukově AC/DC, nevím, jestli jsem jediný, komu to tak zní. Každopádně i AC/DC si samozřejmě zahrajeme v rokovém odpolední. Blíží se docela v zápětí, za chvilku už budou, ale ještě předtím vám chci dát takovou pěknou nabídku, jestli byste chtěli. 8.8., to je vlastně teď v sobotu, se bude konat Rock in Loket. A teďka je mi jasný, co chcete říct, Rock in Loket přece už byl v červnu. No ale tady to je Rock in Loket 2. To znamená, že po druhý už teďka během tohle léta se Rock in Festival blíží na Karlovarsko, bude tam v tom krásném podhradí, v tom amfiteátru. Tentokrát tam budou Dimitri, Arakajní, taky Škvoři a kapela Turbo. No a vy tam taky můžete bejt, pokud mi napíšete na Facebooku Rock Rádia do zprávy, že vy byste chtěli právě vyrazit na Rock in Loket teď v sobotu 8.8. a třeba s kým byste tam šli, pro koho by ty lístky byly, nebo nějakou prostě takovouhle zprávu, podle který vím, že ty lístky budou ve správných rukou. A když mi k tomu napíšete taky svoje telefonní číslo, tak já vám pak zavolám zhruba za hodinu a půl, pokecáme si tady v éteru, no a probereme, na jaký kapely se tam nejvíc těšíte, koho berete sebou a prostě ty klasické věci, jak to znáte. Takže jestli chcete vyrazit na Rock in Loket teď v sobotu, tak mi napište na Facebooku do zprávy Rock Rádia a já vám teďka už pustím další rockovou muziku, budou Papa Roach, taky Rammsteini, který se prej v roce 2028 vrací na koncertní pódia, takže se na to hrozně všichni těšíme. Každopádně už za chvíli uslyšíme na Rock Rádiu z jejich Cik-cak, no ale pak ještě zazpomínáme na rok 2013 a Rybičky a jejich Magdalena.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Výhry. Slevy. Zábava.
5: Nalaďte se v Pop Airport na velkou letní soutěž s výhrami za 100 000 korun.
7: Ve hře jsou foťáky Instax, vouchery od Amazing Places, batohy Meatfly a další hodnotné výhry.
5: Jak soutěžit? Nakupte v Pop Airport nejméně za 300 korun nebo navštivte Mayaland, Dinosaury či Hopsaland a zapojte se.
7: Úplná pravidla najdete na pop.cz.
5: A navíc obří letní výprodej se slevami až 70%.
8: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.
9: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
10: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
11: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.

Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro Pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.

0: ACDC Playball z roku 2014 dohráli teďka na Rock Radio. Máme 15 hodin 37 minut a objevila se tady na Sparku, na magazínu Spark, taková velmi zajímavá zpráva. Bruce Dickinson, samozřejmě frontman legendární kapely Iron Maiden, viděli jste v Hradci Králové nedávno, tak už je další termín, kdy se objeví nejenom v Česku, ale taky v sousedním Polsku. Už víme, že ten právě Bruce Dickinson se stal jedním z potvrzených taháků příštího ročníku Masters of Rock. Každopádně už v lednu 2027, to znamená za půl roku v podstatě by se dalo říct, bude v sousedním Polsku v Katovicích, což je vlastně pro nás z Česka docela blízko. A bude to taková velká specialita, protože bude tam se symfonickým orchestrem, jmenuje se to Legend of Rock Symphonic, to vystoupení, a bude tam právě s takovým polským speciálním Beethoven Academy Orchestra, takovýhle orchestr přední, polský, klasický tam bude. No a kromě Bruce Dickinsona tam vystoupí taky z polský kapely Turbo Grzegorz Kupczyk, a nebo taky z kapely Proletariat tam bude Tomáš Olej Olejník. No a budou tam samozřejmě pecky jak Dickinsonovo solovky, budou tam Iron Maiden nějaký věci a taky se tam prej zahrajou věci od Metallica, AC/DC, Queen a nebo Deep Purple. Takže jestli na tohle chcete vyrazit, Bruce Dickinson a další super zpěváci dohromady se symfonickým orchestrem, tak to se bude dít 30. ledna ve Spodek aréně, která je v polských Katovicích, tak si to určitě najdete. Já si myslím, že takovýhle spojení opravdu se nestává moc často, takže se rozhodně vyplatí zajet do Polska. Navíc Polsko je vlastně super, takže si to tam určitě můžete užít. Každopádně teď si pojďme užívat další dávku muziky, dáme si Komunál, budou taky Muse a jejich Starlight, no a I Want Out, chci ven, to říká Halloween, no kdyby věděli, jak je venku, tak možná ani za stolik nechtěj.
1: Maxi, ty hmoždinky nebudeš potřebovat. Tady máš Patex One for All. Žádné vrtání, prostě to přilepíš.
2: Baru, ty jsi hlavička.
1: Zastavte se v Baumaxu. Lepidlo Patex One for All nyní pořídíte jen za 140 korun. Akce platí do konce srpna.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově, letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
3: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
3: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
5: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
6: Tahické léto Aquapalace Praha už je tady!
7: Zábava vlny tobogány.
8: Co vás čeká?
7: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
8: Plno tobogánů a skluzovek.
7: Tak všichni rychle do plavek.
8: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
7: Relax, drinky, animace.
8: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
7: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
6: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: DABu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Rock Radio, co se děje?
1: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s dvěma výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. V obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plnej hudby, skvělýho jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official After Party do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz. Profi voda, s tou se
1: nemusíte bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání.
3: Vše pro bagr CZ.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bezsemené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
6: Co má podle tebe mít auto, které je po všech stránkách super?
7: Mělo by to být pěkné SUV s úsporným hybridním pohonem a hodně férovou cenou. Jo, a ve výbavě nesmí chybět tažné, vyhřívaný volant, parkovací kamera a samozřejmě ještě variabilní kufr, aby zvládlo každodenní výzvy. Moje i tvoje.
6: Tak z toho mi vychází Ford Kuga v akční verzi Top Edition za 759 900 korun, tedy s úsporou 50 000. Řekněte si o nabídku na Ford.cz.
8: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do

0: Bobše v Kaplici měla včera hladinu na 5 cm. Bobři komplikují život turistům na Vysočině. Na hrázi velkého pařezitého rybníka u Telče se objevily výstražné cedule, které upozorňují na nebezpečí pádu stromů. Pro životní prostředí jsou ale tito hlodavci důležití, jak říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Šůlová.
1: Bobři stromy mimo jiné využívají pro stavbu hrází. To má zejména v době, kdy krajina vysychá, výrazně pozitivní dopad. Bobří mokřady zadržují v krajině vodu, zpomalují její odtok a pomáhají tak zmírňovat dopady sucha.
0: Kromě toho také poskytují útočiště celé řadě dalších organismů. V Praze opět platí smogová situace. Český hydrometeorologický ústav je vyhlásil kvůli vysokým koncentracím přízemního ozonu a platí až do odvolání. Meteorologové lidem doporučují, aby omezili zvýšenou fyzickou aktivitu. V Česku dál platí i výstraha před extrémně vysokými teplotami, bouřkami a vznikem požárů. Italské Toskánsko dopoledne postihlo zemětřesení o síle 4,3 stupně. Epicentrum bylo asi 7 kilometrů od města Pisa. Podle místních médií nezpůsobilo škody a ani při něm nebyl nikdo zraněn. Újmu neutrpěla ani dominanta Pisy, tedy mramorová zvonice známá jako šikmá věž. Tolik zprávy, hezký den.
2: Rock Radio, počasí.
3: Počasí pokračuje, tak jak jsme si říkali, to znamená průměrně máme kolem 37 stupňů, nějaký bouřky se můžou už v tuhle chvíli vyskytovat na severozápadě Čech, to znamená hlavně Ústecko, tam to vypadá, že v podstatě teďka ve středních Čechách a na západ od středních Čech už probíhají nějaký srážky, takže to by ale nemělo být nic hroznýho, nebude to trvat dlouho, rozhodně tady nebudou panovat po zbytek dne, protože přes noc by mělo být většinou sucho, mělo by být kolem 20 stupňů. A zítra to bude trošku horší s tou oblačností, bude trošku víc oblačno a celý jih Čech by mohl trošku být postižen nějakými srážkami a taky bouřkami, tak si na to dejte pozor. Každopádně na Moravu to vypadá, že bouřky by nemusely dorazit. Pro zítřek platí, že průměrná teplota bude kolem 630 stupňů.
4: S chytrým oblečením Citizen vás žádné počasí v městské džungli nezastaví. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Mám hlášenou nehodu v Plzni v části Bolevec na Plaský ulici ve směru na severní předměstí, tak tam zhruba u prodejny Lidl se srazily 3 osobáky, tak si dejte pozor, odpolední provoz v Plzni bude určitě dost hustej, takže si možná radši najděte nějakou objízdnou trasu. A v Chotěboři na Vysočině nedaleko Havlíčkova Brodu, tak tam na Sokolohradský u železničního přejezdu bouralo osobní auto s motorkou. Projíždí se tam právě teďka kyvadlově jedním pruhem, do toho ještě ten železniční přejezd, takže si rozhodně dávejte pozor. No a jinak na hlavní tazích v Česku nemám teďka hlášený nějaký další nehody, tak doufám, že se to nezmění a za hodinu si zase řekneme, jak vám to jezdí.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
3: Rokový odpoledne pokračuje 4 hodiny, 4 a půl minuty k tomu. Já doufám, že už jste buď na cestě domů, anebo že už jste dávno doma a nemusíte někde tvrdnout v práci, protože v tomhletom vedru si myslím, že pracovat není zrovna lehký. Pokud nemáte klimatizaci nebo nějaký další způsob chlazení, tak by se to skoro dalo říct, že to je nějaký nevolnictví a to bylo zrušené už před 200 lety, takže jako nevím. Prostě pojďme možná se dneska na to vykašlat. Nebudeme nic říkat šéfovi, já to na vás nepovím. A pojďme prostě, jestli ještě jste v práci, tak to prostě pojďte teďka nějak jako dodělat všechno, co to potřebujete a prostě pojďte zdrhnout, protože já si myslím, že v létě si máme spíš užívat života a taky nějaký rockový muziky. Takže jestli chcete třeba ještě si užívat i nějakou muziku naživo, tak v sobotu se děje Rock in Loket, bude to už druhý pokračování Rock inu v Lokti, tentokrát tam budou Dimitri, Arakain, Škvor anebo Turbo, tak jestli tam chcete, napište mi na Facebooku Rock Rádia do zprávy, proč byste tam měli vyrazit, no a v této hodině si zavoláme a já vám řeknu, kdo tam pojede. Jinak bude Dio, Nirvana, Battle Beast, anebo taky Alkohol. Pivo dělá hezká těla, to my samozřejmě víme. Tak na zdraví.

0: Dio a jeho We Rock právě teď na Rock Rádiu. Samozřejmě zase magický rok 1984. Já nevím, jestli jsem vám to už někdy říkal, ale myslím si, že v roce 84 vycházela nejlepší muzika a v roce 94 vycházely nejlepší filmy. Budu rád, když někdy třeba, já nevím, takhle, jinak, kdybyste se mnou náhodou nesouhlasili, tak to je sice hezký, ale tak to je zhruba všechno, co proti tomu můžete udělat. Prostě 84 nejlepší muzika, 94 nejlepší filmy. Tak to je. No jinak, hele, co se týče toho počasí, tak právě jsem se dočet na novinkách, že hoří na Šumavě. To je docela blbý, no. Hoří les v podhůří Šumavy. Je to zhruba někde mezi obcema Sušice a Vimperk, jestli se dobře koukám. Nejblíž tomu jsou třeba Kašperský hory. Takovej rekreační areál Šimanov, tak tam už mají prej zbaleno, je to asi 200 metrů od nich. A prostě hasiči to tam teďka řeší. Je tam asi 16 jednotek hasičů. Dokonce tam zasahuje i vrtulník s bambivakem. No, nic příjemného, ještě není úplně jasný, jaká je příčina požáru. Každopádně, co jasný je, že tam je fakt blbej terén pro hasiče, blbě se tam zasahuje a ten oheň se šíří dost rychle, takže pojďme tak nějak všichni společně doufat, že se to nerozšíří nějak moc, že hasiči zvládnou, pojďme hlavně hasičům držet všechny palce, co máme, ať to zvládnou, ale hlavně, ať se taky všichni v pořádku, ať se bezpečně vrátí domů. Budeme to sledovat, když tak si řekneme, co se dál děje. Každopádně teďka už pokračujeme dál s rokovou muzikou, dáme si Avantage, bude taky Valda Gang a Svařák, ať se trošku pohřejem, no, nevím, a Patti Smith a její Because the Night, absolutní klasika tady na Rock Rádiu.
1: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
2: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
3: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
2: Kazbet? A v čem jsou jiný?
3: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
2: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
4: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
5: Až včera z nenadání jsem od ní dostal psaní, že jede na festival.
6: Tam je duní, kous stoupá.
7: Trutno, potr všech festiáků.
6: 13. až 16. srpen. Divocí Gogol Bordelo. Reggae ikona The Wailers. Poprvé Lucie, Pražský výběr, Jasná páka, Red Z, Portless.
7: Ale i Swing Ondřej Havelky.
6: A 50 kapel od Bacha po Vlacha. Vstupenky Trutnov.cz.
8: Zdravím vás jako náčelník.
9: Já taky budu.
10: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 000 korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 000. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.

Rock Radio. Rokovej večer. Máte za sebou pernej den? Rokovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rokovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

0: Blondie, legendární Maria, právě teďka dohrává na Rock Rádiu, 16 hodin 36 minut k tomu a už jenom pár minut nás dělí od chvíle, kdy zjistíme, kdo vyrazí na Rock in Loket.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhan, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rockoviradio.cz. Trička, mikiny, ponožky a spoustu dalšího. Slušný hadry na www.rockoviradio.cz.
4: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
5: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
0: Rock Radio. Jsem tady zpátky a jak jsem slíbil, je tady se mnou člověk, který právě dostává dva lístky na Rock in Loket s pořadovým číslem 2. Nazdar, Jirko.
6: Zdravím, zdravím.
0: Čau, no prosím tě, ty jsi mi napsal, že jsi nedávno měl svatbu a ta tvoje parta, poslal si dokonce i fotku, že by si chtěl právě partičku vzít a pozvat je na tenhle festák. Kolik vás je dohromady?
6: No, na té fotce nás bylo zhruba 8, ale to se nevejde, tak určitě bude stačit, když aspoň vezmu pár kámošů.
0: Jo, hele, to je úplně super. No a co svatba, jaký to bylo? Měli jste kapelu nebo jaká byla party?
6: Hele, byl DJ a bylo to super, bylo hezky, bylo teplo a... Od jistýho dne už nemůžu mít vlastní názor, takže...
0: Jo, takhle, rozumím. No tak aspoň, že si dokážeš prosadit, že půjdeš na ten festák. Já jsem právě si říkal, jestli vemeš svoji právě novou manželku třeba.
6: No já se ještě napřed zeptám, jestli se mi chce.
0: No tak to je jasný, to je důležitý, pozor, jako pro manželský soužití je to velmi důležitý vyřešit tohleto.
6: Ale myslím si, že mě pustí, nebo půjde se mnou.
0: No rozhodně, hele, to je přece nádherný. Super, tak jo, hele, Jirko, já ti moc děkuju, pozdravuj kámoše, pozdravuj svoji novou manželku a až se ti zase někdy bude chtít a manželka ti to dovolí, tak zase zavolej.
6: Dobrý, uvidím, co mi řekne na tohle, tak to příště zkusím znova.
0: Jasně, skvělý, měj se krásně, hele, čau, Jirko.
6: Taky, ahoj.
2: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
0: Samozřejmě, dámy, odpustí, to bylo taková trošku dávka humoru. Určitě víte, že my vás máme rádi, že bychom vám dovolili všechno, co vám na očích vidíme a že bychom pro vás udělali naprosto všechno. Třeba i pustili další rockovou muziku a samozřejmě v zbytku týdnu budeme dál rozdávat lístky na Rock in Loket 2. Teď už ale každopádně Green Day, Franta Sahula, Avenged Sevenfold a jestli náhodou jste to ještě nepoznali, tak tohle jsou Guns N' Roses a Welcome to the Jungle!

0: Finální letní slevy ve Fashion Aréně jsou tady. Od 12. do 16. srpna využijte slevy až 80% u značek jako Calvin Klein, Furla nebo Nike. Pořiďte si letní módu a doplňky za skvělé ceny. Fashion Arena Prague Outlet. Vaše outletová destinace.
1: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
2: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

slušnej rok od rána do večera v DABu i FM nebo na radia.cz. Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. Kvůli současným tropickým teplotám přibývá nemocnicíno pacientů. Nárůst až o 15% evidují třeba pražské špitály Bulovka, Motol na Homolce anebo ve Všeobecné fakultní nemocnici na Karlově náměstí. Lékaři nejčastěji ošetřují lidi s přehřátím organismu, tedy úpalem, úžehem anebo dehydratací. Na Šumavě u Nezdic na Klatovsku hoří les. Oheň se šíří v těžko přístupném terénu a hasiči vyhlásili třetí ze 4 stupňů požárního poplachu. Do akce šel i vrtulník s bambivakem. Na místě zasahuje více než 60 hasičů. Sokoly v Jeseníkách letos vyvedly rekordní počet mláďat, a to 46. V porovnání s loňském je mláďat o 7 víc, a to i přesto, že se počet hnízdících párů nezměnil a dál jich je 22. V porovnání s loňském je mláďat o 7 víc, a to i přesto, že se počet hnízdících párů nezměnil a dál jich je 22. Jesenická sokolí populace

0: Čekala i nešetrné hledání pokladu.
1: Zřejmě právě to stojí za jejím náklonem, protože věž byla podkopána a na jedné straně se sesunula o celé patro. Ze zpráv je to všechno, pěkný den.
2: Rock Radio, počasí.
3: Tak nad Prahou už se nám začalo trošku zatahovat a stejně tak to vypadá v podstatě v celých Čechách od Prahy na západ a samozřejmě se to týká i severu a jihu Čech. No prostě znamená to, že k těm vysokým teplotám nám prostě přijde občasná přehánka, ale vzhledem k tomu, že nejsme z cukru, tak nás to rozhodně nějak nezastaví. Přes noc bude něco kolem 20 stupňů, takže zase docela další teplá noc, dá se říct, a středa bude ve znamení krátkých přehánek, občas někde nějaký bouřky, to se týká hlavně jihu Čech a trošku víc oblačnosti než dneska, každopádně teploty zůstanou někde kolem 36 stupňů a počítáme taky s tím, že zítra bude celý den docela dost dusno.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
3: V Liberci pozor, v Alojzině ulici, tam se srazily dva osobáky, je to naštěstí bez zranění, ale určitě se tam bude komplikovaně projíždět. Na D4 větší nehoda dvou osobáků a ještě navrch jednoho kamionu. Je to na D4 ve směru na Prahu na kilometru 26. Na silnici 602 mezi Pelhřimovem a Jihlavou, zhruba u obce Opatov, se projíždí právě teď kivadlově, protože tam došlo k nehodě osobního auta, takže si tam dejte pozor. A na odstavený nákladák si dejte pozor na D56 ve směru z Ostravy na Frýdek Místek, je to na 47. kilometru.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rokový odpoledne.
3: Rokový odpoledne pokračuje ve svojí krasojízdě. Já jsem Kuba Vaňas a dneska slaví svátek Dominik a taky Dominika. To je svátek o pátek, taková nová tradice, kterou tady teďka s Péťou děláme. Takže všem Dominikům a taky všem Dominikám a že vlastně to je jméno, no znám hodně Dominiků a ještě víc Dominik, tak přeju vám všechno nejkrásnější, nejlepší a nejskvělejší. Dneska vám tak nějak prší štěstí, tak snad si to hezky užijete. A jestli chcete třeba tančit v dešti a to ať už třeba cestou domů z práce nebo už jste dávno někde za zábavou a posloucháte Rock Radio někde třeba na zahrádce nějaký restaurace, tak si k tomu můžete hezky zatančit a právě třeba v dešti na tyhle ty věci. No máme tady Dimitri, Ocelová parta, to se blíží už za chvíli, Aerosmith, Living on the Edge, no a The Edge se objeví taky s kapelou U2 v Petce One, takový slovní humor. No a jako růže v poušti tady přijde teďka pan Udo.

0: Veselová parta, Dimitri právě teďka dohráli na Rock Rádiu, 17 hodin 21 minut k tomu a nemůžeme samozřejmě vynechat zásadní informaci dnešního dne ze světa sportu. Sparta Praha dneska hraje s Olympique Lyon, takový předkolo Ligy mistrů. No tak samozřejmě, jestli sledujete fotbal, tak víte, jak Sparta dopadla v prvním kole domácí ligy se Zbrojovkou, která zrovna postoupila z druhé ligy, tak Sparta prohrála 3-1. Samozřejmě já jako Spartan z toho moc radost nemám, ale myslím si, že je dobrý, že to bylo takový ten zdvižený varovný prst, nebo prostě taková ta potřebná rána přes hubu, aby se někdo probudil. Vypadá to, že na Spartě se teďka docela probudili, aspoň teda podle toho, jaká posila přišla, protože Jonathan Brunes, jestli jste to jméno náhodou ještě neslyšeli, je 26-letý bratranec Erlinga Haalanda. A to věřím, že tohle jméno už jste slyšeli. Je to takový ten blondětej viking, co hraje za Norsko a je naprosto fantastický, samozřejmě taky hraje za Manchester City, no ale právě jeho bratranec 26-letý Jonathan, tak právě je teďka nový hrotový útočník Sparty. Potom, co Albin Rahmani odešel do Benátek a Honza Kuchta je sice parádní, skvělej, ale prostě jak kdy mu to prostě, někdy mu to jde, někdy mu to nejde, je to takový různý, takže byla prostě potřeba dostat jistotu na hrot, taky potom, co odešlo spousta posil a no přes to léto jsme zas tak úplně moc nekupovali, takže vlastně je dobře, že teďka se konečně něco děje. No a Jonathan hned v prvním zápase, do kterého se zapojil, tak dal gól, což vlastně pro hrotového útočníka Sparty je v podstatě taková povinnost. Honza Kuchta, když hrál první svůj zápas za Spartu, tak dal dokonce dva zápasy, no a Albion Rahmani, bývalý právě hroťák, tak ten vlastně ve své premiéře taky dal gól a dokonce ještě k tomu asistenci. No tak doufáme, že dneska Jonathan Brunes trošku zakouzlí a že ty Francouze pošleme zase zpátky domů, nebo samozřejmě, jestli jste druhýho břehu, tak se můžete koukat a tak nějak si prostě pak řekneme, jak to dopadlo. No, každopádně teď už jdeme na další rockovou muziku, bude Metallica, taky Limetal, Hellstorm a nebo Offspring.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
3: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
3: Rekbyty, záruka kvality.
4: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
5: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
6: Zach Wild a jeho Black Label Society.
5: Veselá parta Aylstorm.
6: I Američané Savatage a Testament.
5: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
6: To je festival Rock Castle.
5: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semene 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

Honí vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušenýho jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu.

0: Metallica právě teď dohrála na Rock Radio 17 hodin 39 minut k tomu a já se teď v tuhletu chvíli po takovým 6-hodinovým maratonu s váma pomalu loučím, protože rokový odpoledne se nezadržitelně blíží do svého konce. Za malou chvíli už je tady Jirka alias Kapitán, aby si s váma dal poslední plavbu, která se jmenuje Rok na přání. On totiž potom tady pár dní nebude, takže se tady uslyšíme spolu buď se mnou, anebo s Péťou, si takhle hezky za kapitána odkormidlujem tenhle koráb. No a tak se na to těšíme, ale samozřejmě, abyste si užili poslední rok na přání s kapitánem, než si pojede odpočinout, tak byste ho měli zásobovat nějakýma skvělýma peckama a opravdu speciálníma takovejma, ať se na tu dovolenou vypraví se vší parádou. Takže pište už teď klidně na studio@rokovyradio.cz a nebo si najděte na Facebooku profil Rock Rádia a do zprávy tam napište svůj tip, co by měl zahrát v následujících 2 hodinách. A samozřejmě po 18. hodině můžete taky zavolat do studia. Ten telefon zní 725 844 424. No a já tady mám tu exkluzivní možnost teďka dokonce kapitána přivítat tady v kajutě. Který to je? Počkej, který seš? Tady seš.
1: Už tě mám. Jsem tady.
0: Je. No tak...
1: Je.
0: Je, já si sám divím, že jsem to zapnul. Co ty, Jirko? Jak se takhle máš? Poslední šichta před dovolenou, co?
1: Ano. Ale jako ne, ještě budu pracovat, no.
0: No dobře, tak poslední šichta v rádiu.
1: Ano, ano.
0: Máš nějaký speciální přání, co by lidi měli chtít za písničky, jako aby se s tebou hezky takhle rozloučili a vypravili tě na tu dovolenou?
1: Hele, Dechno tady úplně nemáme, žádný balkánský.
0: A není to škoda?
1: Ne, je to škoda, samozřejmě je to škoda, ale tak zase, jak to zpívali Chaos, nemůžeme mít všechno, nikdy neklesknu k tomu, abych dělal techno.
0: Hezky, tyjo, tak tohle to neznám zrovna, a to Chaos mám docela rád.
1: Něco takového, ale to mi tak jako...
0: Znači, ty máš všeobecný přehled normálně.
1: Ano, něco v té hlavě ještě mám, no.
0: Výborný, no tak jo, tak věřím, že se těšíš, že ano, se hezky vysluníš.
1: Dáme
0: takže...
1: si něco letního, přátelé, dneska.
0: No paráda, takže zadání je jasný, pište, volejte a já se s váma rozloučím posledníma peckama dnešního rokového odpoledne. Bude Tleskač, takový skáčko z Plzně, All That Remains taky bude, no a Mr. Big's jejich Shine, to nás čeká už za chvilku. Mějte se krásně a naslyšenou zase zítra, čus!
2: Drby z ohrad a výběhů Zoo parku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoo park Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bards.cz.
7: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
8: Tak nečekejte, jezděte!
9: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
10: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
9: Více na kopecký.cz.
11: Rock Radio. Rock Radio. Co se děje?
12: V rámci Valečovského léta vystoupí v pátek 7. srpna v amfiteátru ve Valečově Arakain, Panoptiko a Bastard. V dalších typech už se přesunem k sobotě 8. srpna. V Čáslavi pro vás od 14:00 chystají pivní festival s 2 výčepníma sekcema, víc než 32 piv, kytarama i občerstvením. Den plnej zábavy slibuje krásnohorský léto. Uvidíte exhibici nejsilnějšího Čecha Jiřího Tkadlčíka, koncert legendárního Abraxasu a večer vyvrcholí vystoupením kapely Vohnout. V obci Braškov v areálu Valdecký háj proběhne rockmetalovej Kovar Fest. Letní večer plný hudby, skvělého jídla a pití si užijete na Teplíšovickém minifestu. Pražský klub Vagon má na programu v pátek 7. Paprikáče a v sobotu 8. Partu 77 a Green Day Bros. A v neděli 9. vyražte na Brutal Assault Official Afterparty do Modrý Opice. Pro Rock Radio Zuzka Kleinová.

0: páchnoucí klimatizace po zimě?
1: V autě 40 stupňů?
0: To nechcete.
1: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
0: Jsme tu pro vás.
1: Klima Express.
0: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
1: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
0: Skočte si nakoupit.
1: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
0: Objednejte se na
1: klimaexpress.cz.
2: Vše pro bagr CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr
3: CZ. Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
4: Právě dozrály pořádně křupavé okurky nakládačky.
3: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany. Originál, který poznáte chutí.
5: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rokrádia na www.rokovýradio.cz.
6: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
7: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
9: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Nejvyšší čas navštívit slušný rokový stránky www.rokovýradio.cz. Všechno, co se do rádia nevešlo, na www.rokovýradio.cz.

Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Hasiči zasahují u požáru lesa a pole v Křečovicích na Benešovsku. Oheň se tu navíc rozšířil na okolní chatky. Platí zvláštní, tedy nejvyšší stupeň požárního poplachu a podle serveru novinky.cz se zvažuje evakuace obce Poličany. V boji s ohněm tu pomáhá vrtulník s bambivakem, který předtím zasahoval na Klatovsku na Šumavě. Tady v těžko přístupném terénu hoří les. Plameny bojuje 150 hasičů. Všechny stanice v České republice dneska přepisovaly teplotní tabulky pro 4. srpen. Přes 40 se teplota zatím dostala na 10 místech. Nejvíc naměřili v Jihomoravské Strážnici, a to 40,9 stupně Celsia. Podle meteorologů ale ještě nejsou hodnoty konečné. Kvůli vysokým teplotám přijímají pražské záchranné stanice pro volně žijící živočichy více zvířat. Nejčastěji jde o dehydratovaná a vysílená mláďata ptáků nebo ve pražské záchranné stanice pro volně žijící živočichy více zvířat. Ta jsou ohrožená nejvíc.

0: literatury a kinematografie.
1: Kromě toho se studenti udělají několik výletů po památkách a zajímavých místech jižních Čech. Tolik zprávy, hezký večer.
2: Rock Radio, počasí.
3: Tak za ty zprávy, drahá, děkujeme a půjdeme se podívat, jak bude zítra vedro. Tak mělo by být jasno až polojasno zpočátku na západě a severozápadě Čech. Při zvětšené oblačnosti se i ojediněle vyskytnou přehánky nebo bouřky. Odpoledne a večer se bude přechodně zatahovat až na oblačno. V Čechách místy jinde jen ojediněle se vyskytnou přehánky nebo bouřky i silné. Nejvyšší teploty na 37, na Moravě a ve Slezsku dokonce až 40 stupňů, no a v 1000 metrech na horách 30 stupňů Celsia. Meteorolog komentuje, že předpokládá velmi silnou až extrémní zátěž teplem, ku podivu, a ojediněle také silné bouřky s nárazy větru okolo 80 km v hodině s kroupami a přívalovými srážkami. Takže heslo zítřka je, milí posluchačové, welcome to hell.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio, doprava.
3: Tak podíváme se na Legerku do Prahy, tam se srazily dvě osobní vozidla, nebo srazila, abych byl správná Čecha, no a tvoří překážku na vozovce, tak buďte opatrní, v Jezuitské ulici ve Starém Městě, okres Uherské Hradiště, tam probíhá vyšetřování nehody osobáku s koloběžkou na místě záchranka, bylo to ošklivý se zraněním, a ještě se podíváme do Třetice, do ulice Bohatické, v Dalovicích, okres Karlovy Vary, tam je nehoda dokonce s únikem paliva, motorkář s osobákem se zraněním a na místě záchranka, takže plná plachta. Dávejte prosím vás pozor okolo sebe, zvolněte radši při tom vedru, nevstekejte se a jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, doražte hlavně v pořádku.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte.
3: Ahoj, námořníci, máme 5 minutek po 18. hodině, toto letí a na palubě pirátské lodi Rock Radio vás opět vítá a zdraví vás váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Tak pojďme rozjet naše úterní rok na přání. Máme 2 hodinky na to, abyste se mohli svobodně hudebně vyjádřit i vyřádit, tak se do toho puste, volejte mi do kapitánský kajuty na 725844424, pište na Messenger a do mailu. No a úvodem si dáme počmáranýho pardála Alice Coopera s pečkou Hey Stupid, tak jdeme na to.
2: Rock Radio.

0: Ano, hey stupid, my jsme vlastně takhle v pátek, co si pamatuju, tadyhle přemýšleli, že hey stupid by byl skvělý název toho beránčího účesu, co nosí dnešní mladí mužové. Já se podívám, jestli jsem tady k tomu ještě, abych to téma úplně uzavřel, protože nejvíc mě tady uspokojil posluchač, myslím, že se jmenoval Květoslav Zelený. Ano. Ej, to mám ve složce beranice na hlavě, který našel, že ten účes, který, jak jsme se dohodli, ta beranice na té palici, se jmenuje Low Taper Fade. A poslouchejte teďka, jak on našel celý povídání k tomu. Tak má to kořeny v tradičním afroamerickém kadeřnictví 90. let, Temple Fade anebo Brooklyn Fade se tomu říkalo, přičemž do dnešní popularity a masivního virálního trendu jej v roce 2024 katapultoval i internetový mým Imagine if Ninja got a lower tape fade. Jo, historie, vývoj 90. leta. Tak, vznik starších verzí jako Temple Fade nebo Brooklyn Fade, kde se stínovalo jen u spánku a krku, tak se liší od moderní éry, takže se postupně navrací retro prvky u barberů jako po celém světě. Potom samozřejmě tadyhle z toho ten Imagine if Ninja got a lower tape fade se projelo na tom TikToku a YouTubeu a teď to nosí všichni. Takže takhle, prosím vás, pochází to od Afričanů a pak si z toho udělal někdo srandu a teď to nosí všichni a ani nevědí proč. Tak my víme proč, si tady dáme koridu, protože je tak krásně teplo, mi volal Láďa z Tábora, že by určitě o to stál. A psal, že tady by to bylo pro všechny fanoušky Rokrády a taky pro lásku Renatu a aby se mi vydařila dovolená. Tak já děkuji. Děkuji, prosím vás, jestli máte náhodou někdo nějakou zkušenost, letěli jste třeba do Albánie a měli jste výbornou zkušenost s tím, že jste si někde půjčili dobře auto na letišti, tak mi když tak dejte vědět, pošlete mi třeba kontakt, já vám budu velice vděčen. Tady je kabát a korida pro vás všechny.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byli chlapci s křížem na pláštích, Colors with the Cross od Powerwolf a my si tady dáme od Honzy Plešáka tip, krásný večer, letní kapitáne, prosím o Waiting for the End od Linkin Park pro moje děti Madlenku a Toníka, samozřejmě pro tebe a všechny lidičky, co poslouchají toto pecké rádio a všechny, co mě znají, ahoj Honza Plešák, Pittsburghu. Tak, Pittsburghu zpátky, všichni, co znají Honzu Plešáka, nastrží uši a další letní pecka vám do nich právě teď proudí. Waiting for the End.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 4+1 v Praze Krči za 14 milionů korun. Rodinný dům v Novém Hrádku u Náchoda za 2,5 milionu. Rodinný dům v Karlových Varech Staré Roli za 9 milionů 602,5 tisíce. Byt 5KK v Pardubicích na Bílém Předměstí za 11 milionů 200 tisíc. A rodinný dům ve Slušovicích u Zlína za 4,5 milionu korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
1: Vše pro bagr, vše pro bagr, vše pro bagr.cz. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr.cz.
2: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto.štěpánek.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
4: Páchnoucí klimatizace po zimě?
5: V autě 40 stupňů?
4: To nechcete.
5: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
4: Jsme tu pro vás.
5: Klima Express.
4: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
5: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
4: Skočte si nakoupit.
5: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
4: Objednejte se na
5: klimaexpress.cz.
6: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.

Co dělá taková ruka ve křoví, hand in the bush? No, no to se můžete zeptat post mortem starého čerta starého Ozzyho Osborna. No more tears, přátelé, ano, neplačte, protože se tím tak jako dehydrujete v tom počasí, takže tahle píseň by měla mít ještě přízvěst No more tears, one more beer. A teď si dáme vyloženě zase letní práci a tak se mi to líbí, tak to má být. Psala mi tady Veronika Kaselová, ahoj kapitáne, prosím, zahraj Léto od Rybiček 48, zrovna si užívám u bazénu a je mi fajn. Písnička je pro všechny, kteří to mají stejně. Kačenka 4 roky? Že by mi... Jo, asi tam je Veronika ještě s Kačenkou. Tak prosím vás, holky, dávejte pozor, protože ona každou chvíli lítá bouřka a koupat se v bazénu za bouřky, kdyby vám to tam šlehlo, tak budete mít takový jako účesí podobný, o kterých jsme se bavili před chvilkou. Každopádně léto je tu pro vás. Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání.

0: Tak, to byl David Grohl a jeho parta Foo Fighters a No Son of Mine a my si půjdeme dát další letní píseň, o kterou si tentokrát zavolal Luďa ze Znojma, známý to Moto Kohout, který by chtěl zahrát Totáča Balkánskou, protože říkal, že byl minulý týden v Egyptě a snažil se sem dovolat a sdílet zážitky z dovolené, ale nepodařilo se. Hele, vždycky se to nepodaří, tak ať je na palubě dobrá nálada a přeje příjemnou dovolenou i mě. Děkuji. A všem, co jedou do dály, bych chtěl nechat zahrát nějakou balkánskou, nebo bych chtěl nechat zahrát balkánskou, když říkali, že jsme si tady stěžovali, že nemáme pořádný balkánský dechno, tak si dáme aspoň Totáče, jdeme na ně.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí stehenní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Bílé hrozny stolní bez semené 500 gramů za 29,90. A podestýlková vejce velikosti M20 kusů za 59,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Baru, dekorativní kámen Volcano, udělá z našeho obýváku jeden velký luxus.
2: A cihlové Dino zase krásně rozáří kuchyni. Je rozhodnuto, jedeme do Baumaxu. Hned.
1: Zastavte se v Baumaxu. Betonový kámen Volcano a Dino. Balení jen za 239 korun. Platí do konce srpna. Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
7: Vyslev se na to, Franto!
8: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
9: Tahické léto v Aquapalace Praha už je tady!
10: Zábava vlny tobogány.
11: Co vás čeká?
10: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
11: Plno tobogánů a skluzovek.
10: Tak všichni rychle do plavek.
11: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
10: Relax, drinky, animace.
11: To je nekonečné moře legrace jak z tahické pláže.
10: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
9: Aquapalace Praha, tahické léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
12: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
13: Co kdyby vás účtenka poslala na exotickou dovolenou? Nakupte na letiště Václava Havla Praha v obchodech nebo restauracích a zapojte se do letní soutěže o dovolenou snů v hodnotě 150 000 korun. Více najdete na prg.aero/soutěž. Dovolená začíná už na letišti.
14: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 000 korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
15: Tak nečekejte, jezděte!
16: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
17: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
16: Více na kopecký.cz.

0: Tak to byla parta fešáků z Touně a samozřejmě fešák největší a Mick Jagger a jejich Anybody Seen My Baby. No a přátelé, máme 18.48, tak mi volejte, teda pište mi spíš jenom na Messenger a do mailu, v jakém jazyce byste chtěli slyšet dnešní a poslední časové znamení před mou dovolenou, tak ať si ho užijeme. Další bude asi až za 10 dní a přátelé, za to si vysloužíte samozřejmě VIP píseň na přání. Co budeme hrát dál? Volal mi sem Adámek, náš malý plavčík, který by chtěl pro dědu, mámu, Járu i babičku nechat zahrát něco pěkného od Panoptika, tak jsme vybrali píseň, která se na loď hodí úplně perfektně. Dejte mi pro vás.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak abychom stihli zahrát vše, vstoupíme opět do písně, protože už by mi tady vypadly, mi to automat nekompromisně vyhodil, což se nám občas stalo, víme dobře námořníci, tak Radka Majdluchová psala, ahoj, pošli prosím písničku Chyť a pust od Trautenbergu mému muži Petrovi, trošku ho zlobím na rybách a to nejen tam. Díky, Radka. No tak ať vytáhnete pořádný lín, ať jak zlín a Petru vzdar, prosím vás, na těch rybách.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Kancis pachanam chisinya. Amastan guna maipanpas puriskaki apasunkinam chaika alianta jahvari vasyakiman kutkipunai kapak vasyakiki hinaka manam kanchu.
1: Tak dnes jste slyšeli, milí přátelé, je 7 hodin večer, přátelé, ať už vaše kroky povedou kamkoliv. V pořádku se vraťte domů, protože všude dobře, doma nejlépe. Přátelé, to bylo kečuánsky a kečuánský jazyk je indiánský jazyk, nejvíce rozšířený v Peru a Bolívii. Tak si to přála naše věrná posluchačka Lucka, tak já doufám, že jí to takhle vyhovovalo, stačilo a může si za to něco přát. Já jí to mile rád splním. My se teď pustíme rovnýma nohama do druhé půle našeho roku na přání a skočíme si do opery za Fantomem a hrát nám k tomu budou Nightwish.

0: Víly byly věnce a v Nightwish byla tenkrát Tarja Turunen, jak jsme si mohli poslechnout v písni The Phantom of the Opera. No a milá Lucka si za svou kečujanštinu nakonec tady po drobné diskuzi vybrala Deftones, kapelu Deftones. Tak já vemu něco krátkého úderního, na to z LPčka Koinojokan, myslím, že nekecám. A ta pecka se jmenuje Swerve City. A myslím, že se vám bude líbit, pokud neznáte úplně Deftones, máte rádi takovou jako tvrdší alternativní muziku, přirovnal bych to třeba jako malinko teda, protože je to úplně zase v jiný dimenzi, třeba ke Kornům, tak poslouchejte a třeba se stanete taky fanoušky. Já jsem teda na Deftones byl, konkrétně jsem stihnul úplnou náhodou tady v Praze ve Futuru. Jindy tady, myslím, Deftones vůbec nehráli a Bůh ví, jestli ještě někdy budou hrát a bylo to teda fantastický. Neviděl jsem už dlouho jako pogovat a skákat a zpívat každý slovo jako od kotle, od pody až po bar. Jakože si tam nešlo skoro objednat pivo, protože jako tam to všecko skákalo takhle a bylo to krásný prostě. Takže Swerve City.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na přání.

0: Přátelé, máme krásně rozjetou druhou půli našeho roku na přání. Dohrál nám tady svěží závan ze Švédska opět vaši chtění Sabatuni SPčkou The Last Battle. No a teď si půjdem dát naše klasický elektrikáře AC/DC, o který se zavolal Vladimír a chtěl by konkrétně zahrát pecku Tvrdej jako šutr, to znamená Hard as a Rock. No a přál to všem posluchačům, všem námořníkům, ať je na palubě skvělá nálada. Tak skvělá nálada je tu hlavně díky vám a díky topičovi, který v podpalubí poctivě přikládá.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
2: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
7: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy. Terapie tichem CZ.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
11: Rock Radio. V dabu i FM nebo na radia.cz.

0: Máme za sebou krásnou práci od kapely Queen a božského Freddieho Mercuryho Bohemian Rhapsody. Dá se říct, teda osobně se přiznám, že tohle je asi moje nejoblíbenější píseň od Queenu. Nebo jedna z nejoblíbenějších, tak, abych nikomu nestranil. Co si dáme dál? Dáme si češtinu. Určitě, určitě. Dovolal se nám i bratr našeho známého plavčíka Adámka Jára, starší bratr, který by chtěl Adámkovi a hlavně mě taky měl péči, ať se mi na dovolené nic nestane, ať se brzy vrátím. Ano, vrátím se, přátelé, myslím, že 17. už se uslyšíme a měli bychom si dát pro mě teda a pro Adámka Dimitry. Tak já jsem vybral ocelovou partii. Ta se, myslím, do tohohle počasí svým elánem krásně hodí. Tak ti děkuji, milý Jaro.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Posloucháte Rok na přání na Rok Rádiu s vaším kapitánem na vlách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Tohle byl Paul Stanley a Left to Win. No a nás teďka čekají nějaký utíkající zvířátka. Jo, konkrétně to budou morčata na útěku. Otevřel jsem taky mail, to je dobré občas udělat. A psala mi tady Andrea Sýkorová. Ahoj, prosím, mohl by zahrát morčata na útěku, a to Vladislava. A bylo by to pro všechny pohodáře, zejména olešňáky. Díky moc a krásnou dovolenou, Andrea. Taky ti děkuji, drahá, za toto milé přání. Zdravím všechny olešňáky a bacha, teď jde Vladislav a ten se vrací z kalby. No jo.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.
2: Vladislav vrací se z kalby.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Vše pro bagr, CZ. Náhradní díly pro bagry pěkně na jednom místě. Pohodlné objednání, rychlé dodání. Vše pro bagr, CZ.
4: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela bel, CZ.
5: Letištní salonky se přejmenovaly. Na letišti Praha nyní najdete Visa Lounge v terminálu 2 a Erste Premier Lounge nově v obou terminálech. Před cestou si nezapomeňte rezervovat místo prostřednictvím služby Pribook. Více informací na prg.aero/salonky.
6: Páchnoucí klimatizace po zimě?
7: V autě 40 stupňů?
6: To nechcete.
7: Jezděte v létě s chladnou hlavou a v kolonách zachovejte ledový klid.
6: Jsme tu pro vás.
7: Klima Express.
6: Klima Express. Kompletní servis klimatizací, včetně vodíkové detekce netěsností.
7: Najdete nás v garážích obchodního centra Eden.
6: Skočte si nakoupit.
7: A my zatím celý systém vyladíme, ať vás v létě ochladíme.
6: Objednejte se na
7: klimaexpress.cz.
2: Rock Radio. V DABu i FM nebo na radia.cz.

0: Tak to bylo přísný. Išvil, já chci a samozřejmě taky Ramštajni. No a proti němčině dáme češtinu, tak to má být, přátelé. A já jsem otevřel další mail a tam psal Carlos. Zdar, kapitáne, zahraj nám tam cokoliv od Harleje. Venku v Českých Budějovicích horko jako bejk, vevnitř to není o moc lepší. Tak ať už to nějak všichni dáme. Z Českých Budějovic zdraví do studia rocker Carlos. My zdravíme zpět do Českých Budějovic a když jsme si říkali, že si takhle budeme pouštět dneska letní písně, což vesměs děláme pořád, tak já myslím, že nám tady snad chybí ještě tráva. Jako myslím, trávičko zelená, ty jsi moje potěšení.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na přání.

No, milé vážené námořnictvo, a je to tady. Jsme v absolutním finále našeho roku na přání, čeká nás poslední píseň. Modří už vědí, jak budeme dneska končit. Ano, samozřejmě, tradičně. A kdo se o to postaral, to jsem z toho jelen. Myslím, že to byl, ano, Vladimír Jelen. Napsal, ahoj kapitáne, nemáš tam prosím tě něco od podlahy? Takový Slayer by byly ideální. Budu makat ještě dlouho, tak ať se proberu. Díky a posílám to všem v tomhle pekle, ať to přežijou. Tak dobrá, my si dáme k tomu příhodnou píseň Seasons in the Abyss. Doufám, že ke spokojenosti všech. Přátelé, je to tady z písní Seasons in the Abyss. S váma pro dnešek loučí váš kapitán na vlnách slušný rockový muziky Jirka Vajgis. No a pár dní se neuslyšíme, uslyšíme se až 17. srpna, ano, 17. srpna, tak doufám, že ten čas, který strávíme od sebe, všichni ve zdraví přežijeme a užijeme, no a slyšíme se tedy zase 17. po 18. hodině tady u roku na přání. No a do té doby se všichni námořníci mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte.

0: Kdy jste se naposledy zastavili? Zkuste pro jednou zapnout ticho. Objevte sílu ticha v plzeňském kraji. Jen hodinu od Prahy.
1: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
6: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
7: Ahoj, zdraví vás Albert z Auto Štěpánek. Aby vaše klimatizace spolehlivě chladila i v těch nejteplejších dnech, připravili jsme pro vás zvýhodněný servis klimatizace, který platí až do 31. srpna. Klimatizaci vydezinfikujeme, doplníme chladivo a vyměníme pilový filtr. A za pouhých 499 zkontrolujeme celé auto, aby vás na cestách nic nezaskočilo. Těšíme se na vás. Auto Štěpánek, váš autorizovaný servisní partner Škoda. Více na auto, pomlčka, Štěpánek.cz.

0: Říkáte si, jen mrtvá ryba plave s proudem? Nenosíte křivák na ruby? Mainstream není nic pro vás? Nalaďte si náš slušný stream Alternative Rock. Od Alice in Chains po White Stripes. Punk, grunge, alternativa, pěkně na jednom místě a non-stop. To je stream Alternative Rock na rockový rádio CZ. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Ač moji kolegové ve studiu opět broukají své bam, bam, bam, já to dnes dám o poznání více na vážno. Podle statistik poslednímu červenci letošního roku zahynulo na tuzemských silnicích na 40 motorkářů a dva spolujezdci. Hlavní příčina nehod je stále stejná. Přecenění vlastních schopností a s tím spojené nezvládnutí motocyklu ve vysokých rychlostech. Tady se patrně nejvíc projevuje fakt, že řidiči mnohdy nejsou takzvaně věždění. Dřív se totiž začínalo na simálech, pinskách a panelce po dědovi. Dnes si úplný začátečník může pořídit okamžitě takzvaně žihadlo. No a to je k maléru mnohdy jen kousek. Oproti minulým letům se ale dostává do statistiky fakt, že přes 40% havárií zaviní řidiči aut, kteří motocykl přehlédnou a nedají mu přednost. A abychom ovšem nebyli nespravedliví, pravdou je, že dost motorkářů tomu jde svou rychlostí napřed. Co se celkových statistik týče, tak je to od začátku roku 222 vyhaslých životů, tedy o 10 více, než tomu bylo ve stejném období v loňském roce. Policisté, ale i dopravní experti upozorňují, že svou nezanedbatelnou roli v těchto statistikách hraje i aktuální počasí, úmorná vedra, dokáží takzvaně vyšťavit mnohem dřív, než je tomu za běžných podmínek. Tudíž na každé cestě je dobré plánovat častější zastávky, dostatečně pít a hlavně myslet na to, že únava přichází mnohem dřív, než jste zvyklí.
0: Rock Radio Motokeci.

Vyznáte se v holandských ministrech školství? Víte, jakou barvu má sameček leguána? A jak se jmenoval první muž na slunci? Tak to si nalaďte jiný rádio a zavolejte jim do soutěže. Budou z vás mít radost. Můžete tam vyhrát třeba kupon na slevu a hromadu dalších volovin. Ano, C je správně. My si na voloviny nepotrpíme. A proto na Rock Rádiu nesoutěžíme, jen rozdáváme. A jestli chcete třeba lístky na koncert nebo CDčko, prostě si o ně zavolejte. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Taky jste měli hektický ráno? Načerpejte energii v rokovým dopoledni. Vaším společníkem bude odborník na slušnej rok Kamil Dráb. Rokový dopoledne od pondělí do pátku na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rocková noc. Každý večer od 10 startuje na Rock Radio Rocková noc. Slušná rocková muzika a legenda českého éteru Jirka Němý. Moc nemluví, za to slušně hraje. Rocková noc s Jirkou Němým. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Hledá se zpěvák na inzerát do naší nudný party. Není to žádnej med, tak kdo z vás to zkusí?

Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovýradio.cz. Rokovýradio.cz.

piano, zmrznul čas a náhle zazněl hlas. V tmavý cele mluvil o poslední včele, vodu popás, nervy na doraz. Rakve, starý kosti, neznám souvislosti, kolem se střílí a hlas ze záhrobí sílí. Temné utrpení, modlitba ve sklepení, slova tak těžká jako z olova. Slyším, prosím.

kostela. Zřím do tváře padlého výsadkáře, čelo mi rosí, jak přízrak mě prosí, ať je vysloveno, zapsáno její jméno, ať její kosti křičí do věčnosti. Díky vínku chytám pomalinku, o co kráčí a už mi to stačí. Můza mi říká, že tu jde o gabčíka, snad jeho přání chycem do dlaní a zas to pro sebe.

ozvěna hlasu z hlubiny času zní v hlavě jako ze sna probuzení. Dej jí duši na váhu, objevíš odvahu, nemysli na smrt ani na vězení. Ti dva to věděli, že je zastřelí a možná z toho má být poučení. Daleko od války tahám z obálky lásku až za poslední rozloučení.

0: Americe měli Brangelinu, my máme Dandabel. Ale nemusíme být světoví, stačí, když budeme slušný a rockový. Rockovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 se připravte na záplavu vytříbeného humoru a slušného roku, který vás vytáhne z postele, i kdybyste nechtěli. K tomu hromada lístků na koncerty, páteční výzva pro pandu, hospodský kvíz, Zuzka a její zprávy i to, co se do nich nevešlo. Budíky povinně na 6, ať nezaspíte. Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou. Každý všední den od 6 do 9 na Rock Rádiu.
1: Rock Rádio.

poznáváte jedině klasiku a s žádnýma novotama si na vás nepřijdou? Jak tomu není minimálně 40 let, tak tomu teče mlíko po bradě? A ty mladý stejně neví, co je dobrý? Nalaďte si náš stream Legends of Rock a budete na svých. Od AC/DC po ZZ Top. Klasika a legendy roku. To je náš stream Legends of Rock na rockoviradio.cz.

Pokud nemá kopák kadenci zbíječky, tak je to ploužák. Jak to nekončí na tor, tak je to dechovka. Máte málo metalu v krvi? Nalaďte si náš slušný stream Hard and Heavy a budete na svých. Od Anthraxu po Vitacit a všechno mezi tím. To je náš stream Hard and Heavy na rockovýradio.cz.

0: Chceš být o krok před ostatníma? Vědět, co se na Rock Rádiu šustne dřív než kdokoliv jiný? Staň se členem slušný party a už ti nic neunikne. Mimořádný lístky na koncerty, plánovaný akce a spousta dalšího. To všechno jen pro členy slušný party. Přidej se k nám na rokovíradio.cz. Rokovíradio.cz. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Mě by jenom zajímalo, kde udělali soudruzi z NDR chybu.
2: Střílili za války do vzduchu.
3: A jistě. Vy dva jste se hledali, co? Jak není něco z USA, tak se to pánům nelíbí.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Nestihli jste o víkendu žádný koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kecal.
2: Pangrác.
1: Žádná zavazadla nemají. Žádná zavazadla.
2: Co je tohle? No co to je?
1: No co to je? No co to je?
2: A?
1: No co je tohle? Co je tohle? Co je tohle? No co je tohle? Musíte Edu omluvit, je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Fakt super holka to je. A já jsem jí to všechno řekl, že s ní chci žít, že jí mám rád.
2: Jak žít? Tu už jednu holku máš, ne?
1: Cože?
2: No Alici, ne?
1: Jakou Alici?
2: No jakou Alici asi?
1: No to víš si přece. Ty myslíš Alici? No s tou jsme se rozešli, ne?
2: Nerozešli.
1: Když jste byli na tom nádraží, jste jí mávali, jste křičeli ahoj.
3: Já jenom za tetou do Německa.
4: A kámo, jsi úplně vyřízenej. Ty fakt už ani nevíš, pomalu s kým chodíš. Víš vůbec, jak se jmenuješ? Fakt to nehul, jako, fakt nehul to, hele.
1: Ty vy mě chcete dostat do nějaký schýzy, nebo co?
0: Rock Radio. Konec legrace. Baby.

0: Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý a s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Taky prosím tě.
2: Pepino, už toho máme dost.
1: My taky. Matýsek se posral.
0: Rock Rádio. Konec legrace.